0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstit třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. On samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselení to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném, to znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva a tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ně takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo jich se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků a 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4 000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal a tebe jediné

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě ve Lnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny.

0: Bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
2: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
0: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromý vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
0: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Víkend přinese zvýšený silniční provoz, předpokládá policie a posiluje tak hlídky. V Hamerském jezeře na Českolipsku opět platí zákaz koupání vyhlášený hygieniky. Letní sezóna v Bedřichově byla letos úspěšnější než ta loňská. A dnes bude zpočátku oblačno až zataženo s přeháňkami. Postupně čekejme oblačno až polojasno a teploty mezi 21 až 25 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji klidné ráno. Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
2: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání závržných systémů.
0: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Hygienici opět zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Ten platil už na začátku srpna, poté se kvalita vody zlepšila. Jaké zdravotní komplikace může koupání ve vodě se sinicemi způsobit, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: Můžou způsobit alergické reakce, vyrážku, zánět spojivek a mohou produkovat toxiny, které můžou způsobit střevní, žaludeční potíže, bolesti hlavy.
0: Kvůli sinicím je i horší kvalita vody v Máchově jezeře. Tam je koupání nevhodné pro vnímavé jedince. Snížená průhlednost vody je v kraji na dalších 6 plochách. Návštěvnost Bedřichova v Jizerských horách je letos o letních prázdninách vyšší než minulý rok. Za červenec a srpen už navštívilo horské středisko asi 5350 návštěvníků. Podle Renaty van Vliet z informačního centra je to především doprovodným programem pro rodiny s dětmi. Dnes se v Bedřichově uskuteční například akce Běhej lesy po stopách Jizerské padesátky. První sobotu v září se můžou lidé zúčastnit také tradiční sklářské slavnosti na Kristiánově. Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku je dnes celý den na programu Den českého Švýcarska. Připravená jsou hudební vystoupení nebo komentované prohlídky Schindlerovy pletárny i místního pivovaru. Na programu je také sraz legendárních motocyklů Čechie Bemerland.
1: Počasí.
0: A dnes čekejme zpočátku velkou oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během nebude oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, k večeru bude slábnout a rostlové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré časné ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Za chvíli už se v reportáži vydáme do Liberecké teplárny. Ta vybudovala ve svém areálu nové zdravotní středisko. Bývalou administrativní budovu opravila a uvnitř vznikly nové ordinace. Centrum bude sloužit veřejnosti i zaměstnancům.

0: Další z nestárnoucích písní kapely Olympic, Dej mi víc své lásky. V Liberci se v blízké době otevřou nové ordinace zubařů. Fungovat budou v novém zdravotním centru v areálu Liberecké teplárny. V opravené budově v ulici doktorky Milady Horákové je celkem 8 ordinací. Kromě zubařů budou sloužit také fyzioterapeutům nebo lékařům z jiných oborů. V přízemí budovy také teplárna vybudovala saunu.
1: Tady jsme v místnosti pro rentgen.
2: Předseda představenstva Liberecké teplárny Jan Sedláček otevřel jednu z místností nového zdravotního střediska.
1: Jsou tady udělané speciální příčky, tak aby to pohltilo nějakým způsobem to záření. Tady mají denní místnost, mají tady šatnu, mají tady sprchy, mají oddělené toalety, vlastně mají tam prostor mimo pacienty, tak aby mohli udělat si sváčů oběd.
2: Teď jsme v místnosti, která bude sloužit jako zubní ordinace. Ano. Co máme tady na podlaze?
1: Na podlaze je díra, kterou vedou veškeré odpady, vody, vzduchy.
2: To jsou veškeré sítě, které potřebují zubaře pro připojení křesla.
1: Ano.
2: Kolik ordinací pro zubaře tady celkem bude?
1: 5 zubních ordinací.
2: Už máte nějaké zájemce z řad stomatologů?
1: Zatím máme 3 zájemce.
2: 8 nových ordinací teplárna vybudovala v bývalé administrativní budově, říká Jan Sedláček.
1: Tenhle prostor má obrovskou historii. Původně byl postaven jako zázemí pro výstavbu teplárny v 70. letech. Po dostavbě jako kanceláře pro zaměstnance. Dům byl na Domilici a my jsme vlastně přemýšleli, co s tím, protože jestli to má něco přinést, a má to přinést něco Liberci, městu, teplárně, tak je potřeba ho zvelebit, změnit.
2: Už před 4 lety teplárna část budovy opravila a otevřela v ní ordinaci praktického lékaře a pediatra.
1: Ty tady dneska máme v přízemí a pak bylo na snadě, co uděláme dalšího, a rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
2: Sauna byla v areálu teplárny už v minulosti.
3: Klienti, kteří chodili do sauny sem do teplárny, tak ty se na to těší, že znova budou chodit sem.
2: Říká provozovatelka nového wellness Karolína Kanca. Využívat ho bude moct veřejnost i zaměstnanci teplárny.
3: Jsou tady 2 sauny, jedna je finská, druhá je bylinková. Pak je tam ochlazovací bazének, ten je jakoby hodně důležitý. Budou tady masáže, fyzioterapeuti a bude tady menší posilovna.
2: Ostrý provoz sauny začne v půlce září. Od kdy bude fungovat zdravotní středisko, zatím není jasné. Ordinace ani čekárny zatím nejsou vybavené. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: No a teď vám odpovíme na vaši otázku, jaké dnes bude počasí. Tak teď ráno ještě většinou velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne pak meteorologové očekávají oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24, na Českolipsku až 25 stupňů Celsia, no a na horách vystoupí maximálně k 20. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který večer bude slábý. No a teď už se s Českým rozhlasem Liberec, respektive za chvíli, vypravíme na Hodkovické letiště, které je jedním z nejlepších míst pro lovce bouřek. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Liberec.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Matice, šrouby. Kapela Mandraže, Šrouby a Matice ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Léto bylo poměrně suché, ale když už pršelo, tak to většinou bylo s velkými bouřkami. No a dokážete si představit, že někdo na bouřku vysloveně čeká a pak si jde fotit? S velkým respektem a s fotoaparátem v ruce sleduje bouřky už 20 let profesionální lovec bouřek Jiří Kouřil. V čem se podle jeho názoru bouřky v průběhu 20 let kvůli klimatickému oteplování změnily a kdy mu nejvíce v průběhu fotografování zatrnulo, tak to odpověděl Ivetě Kalátové.
1: Můj názor je takový, že opravdu to globální oteplování a změna toho klimatu ty bouřky samozřejmě posouvá trošku někam jinam, vejš, jsou intenzivnější, opravdu ty kroupy dneska, co padají, to je 10 cm kroupy, úplně v pohodě, nemyslím třeba zrovna v Čechách, ale takhle po té Evropě i, jo, těch tornád, co je nespočet teďkon taky za poslední dobou, je to spíš hodně o supercelách, jo, dneska třeba, co vidíme s kolegama, tak chybí nám takový ty klasický studený fronty, kde přijde prostě bouřka, ona zabouří, zaprší a zase je hezky, jo. Dneska prostě vystřelí bouřka z tepla, roztočí se to, je z toho supercela, zničí to vesnici a pak se nic jako zase neděje.
2: Já bych tady možná ještě citovala z aktuálně CZ jeden váš rozhovor a jeden zážitek. Před lety jsem natáčel na letišti v Otkovicích nad Moholkou rozhovor s jedním novinářem. Pobíhali jsme před bouřkou venku a fotili, když v tom blesk nečekaně prásklo hned vedle auta, možná přímo do něj. Nikomu si nic nestalo, ale ten pocit byl velice nepříjemný. Pamatujete si to ještě?
1: To si budu pamatovat asi do smrti. To bylo opravdu asi nejbližší blesk, co uhodil. Říkám, ani jeden z nás nevíme, jestli teda opravdu do auta. Trošku si myslíme, že jo, že to auto se prostě zaklepalo, rozsvítilo, ale jako opravdu to bylo nepříjemné, no, protože ten fotograf tam samozřejmě chtěl udělat co nejvíc fotek, ten novinář. A na poslední chvíli, nebo když zalez do auta, tak to bylo během 3 vteřin, to prostě udeřilo. A víceméně tam možná šlo o ten plusový blesk, protože lítá daleko z toho oblaku, protože vyletí prostě z vrchu. Tam zřejmě šlo o ten právě plusový blesk, který prostě vylítnul, jak se říká, blesk čistého nebe a prostě to tam trefilo, no.
2: To je dobře teďka, že jste to zmínil, blesk z čistého nebe může udeřit?
1: Může, to je právě ten, to je ten plusový, ten lítá hodně daleko od toho oblaku, no, takže tam není výjimkou ani jako 15 km daleko třeba.
2: Právě auto je podle meteorologů jedním z nejbezpečnějších míst, kde bouřku můžete přečkat.
1: Ano, samozřejmě, proto já do něj pak samozřejmě velice rychle a rád nalezu, protože je to vlastně Faradayova klec, že jo.
2: Protože venku podle odborníků neexistuje během bouřky bezpečné místo. To
1: taky si myslím,
2: asi
1: že asi úplně ne, no.
2: Vy jste zmiňoval to hodkovické letiště, tak pokud by tam zůstal člověk na té plošině, tak to nevím.
1: Určitě, no.
2: Jak by to asi dopadlo? Pod stromem už vůbec ne?
1: Jako pěšky bych tam nešel to fotit na tu hranu, tomu se říká hrana, tam skáčou vlastně paraglidisti, takže tam je ten výhled. A jako pěšky, já si to nedokážu představit, tam být bez toho auta. To je jako dost i nerozumný, bych řekl.
3: Český rozhlas Liberec.

0: A s aktuálním zpravodajstvím už je ve studiu Českého rozhlasu Liberec připravená Lída Jiroutová. Ta vám poví, co nového doma i ve světě.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecká základní škola Kaplického se musí do začátku září znovu nastěhovat do své budovy. Kvůli rekonstrukci měli žáci od září nastoupit do náhradní budovy v Mařanově ulici. V červnu do ní proto škola přemístila veškeré vybavení. Tento týden ale hasiči náhradní budovu neschválili pro provoz školy. Podle nich nemá potřebná protipožární opatření. Obec Zahrádky na Českolipsku by po více než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni na Českolipsku je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy, která je podle potřeby schopna dodat stejný model i v budoucnu. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. A nový norský král složí svůj slib před parlamentem. V úterý oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. A přes den čekejme oblačno až polojasno, slabé přehánky se můžou objevit na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Práce na inženýrských sítích uzavřely na tento víkend ulici Tatranská v Liberci.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pozorovali jste někdy ostatní řidiče, když jste sami seděli za volantem? Pokud ne, tak možná to uděláte, až vyslechnete 3 minuty s komikem Jiřím Vimrem chvíli před šestou. Nejprve však budeme hledat českou filmovou stopu ve světové kinematografii. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová.

0: Je 9 minut po půl šesté, je sobota 29. srpna a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. No a my vás pozveme ještě na jeden letní výlet. Jako každou sobotu se vydáme po české filmové stopě v zahraničních snímcích a protože je léto, vydáme se s Janem Křemenem na jeden náš velmi známý hrad.
1: A máme tady poslední srpnový víkend a také poslední výlet inspirovaný českou filmovou stopou. Dnes vás pozvu kousek za Prahu na hrad Křivoklát, který patří k jedněm z nejstarších královských hradů u nás. Původně sloužila jako lovecká stanice a útočiště pro hradovánky. Později byl přestaven Přemyslem Otakarem II. A získal si věhlas. Hrad je opředen pověstmi a má také výjimečnou hodnotu. Na filmovém plátně hostil snad více korunovaných hlav než ve skutečnosti. Po jeho chodbách se procházeli představitelé skutečných historických postav, například Johanky z Arku nebo Alžběty Bátory, které se říkalo Čachtická paní. Na Křivoklátě zazářely i hollywoodské hvězdy, jako například Angelina Jolie a James McAvoy, a to ve filmu Wanted, ve kterém si zahrál nejenom hrad Křivoklát, ale také Jan Tříska, Tomáš Hanák a Miroslav Šimůnek. Na hradě se před kamerou také objevil Matt Damon, a to v pohádkové kletbě bratří Grimmů. I v tomto snímku tu českou filmovou stopou nebyl jen hrad Křivoklát, ale Jan Unger, Miroslav Táborský a opět Tomáš Hanák. Scény ze středověkého městečka byly natočeny na dolním nádvoří. Nenatáčelo se ale pouze a jen na Křivoklátě, a tak i když jsem na začátku zmínil, že jde o náš poslední filmový výlet, tak pokud byste chtěli ještě někam vyrazit, tak se sluší vám prozradit, že kletba bratří Grimmů se natáčela také v Lči nad Sázavou a na hradě Kost. A ještě připomínám, pokud budete chtít vědět o natáčení daleko více, než jsem vám prozradil já, tak se nestyďte, optejte se průvodce, určitě pro vás bude mít nějaký ten bombónek, jak se říká. Ještě než ale vyrazíte na náš poslední prázdninový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na životopisné drama Osamělý vlk, které pro vás natočil Ondřej Veverka, který je také spoluautorem scénáře. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teď je většinou panuje v Libereckém kraji velká oblačnost, někde prší, ale během dne očekávají meteorologové, že oblačnost se vyjasní až na polojasno a ojediněle se vyskytnou ještě přehánky, ale ty budou zejména na horách. Nejvyšší teploty vystoupají ke 24, na Českolipsku k 25 stupňům, na horách maximálně ke 20 stupňům Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, je sobota 29. srpna a do 6. hodiny nám zbývá 10 minut. To je ten správný čas, kdy se ponoříme do rozhlasového archivu

0: No. A jsou tam takový načepejřený bulíčky, tak to říkám, tohle nemůže mít nějaký vězeďák. Charakter té ženské jízdy je takový ani ne k předjetí a ani ne cestovní. To je takový, jo, tak rychlost 82,4. Pořád, jo, tak jako. Taky poznám opilýho, protože ty jezděj buď enormně opatrně, anebo vylízávej pangejty, jo. Podle stadia, podle promile, jo? Ale skutečně nalámaný řidič, který ještě neupadl do němoty, jede extrémně opatrně, jo? Já bych třeba policajt řekl, tam jede ožraný, ten jede. Ten, kde je 40, jede 38. A hrozně jezdějí diplomati, to je zajímavé. Ty jezdějí tak indiferentně. Jednak já vím, že vzájemná tolerance při přechodu a že člověk jako dává přednost chodcům a v obráceně, že to by řidič neprojel, kdyby chodci taky nebyli ohleduplní, ale ten diplomat, ten vám zastaví před přechodem, kde nikdo nejde, ale nějaký děda tamhle u Masny přemýšlí o tom, jestli přejde tu ulici. Tak on už mu dává přednost. To bych ho, zvlášť, že pospíchá. On skutečně počká, jestli nezane. Ne, on skutečně na přechod, on ještě zatles. Tak ty jezdí takhle najednou. A potom starší lidi, ty jezdí asi jako ty ženský. To je zase dáno tím stářím, že přece ta pozornost, tak jsou nalepený takhle na tom skle, jo. Nevíte, jestli jako už aby tam byl, protože, jo, aby se dožil toho cíle, jo, ten vypadá, že jezdí nejbedlivějc, ale třeba nic nevidí, to by... A nebo dvakrát, když má ty skla takový zdvojený a tohle. Pak strašně mě rozčilou řidiči, který jako ne, že vyhodí blinker, když bloudí. Ne, on bloudí ve prostřed silnice, jo. Pozastavuje, zdržuje, nemůže to předjet zleva, zprava a ještě ho něco upoutá, jako že je tam poprvé, tak jako se kochá krajinou. No to by ho zabil, jo. Zabloudil a ještě se kochá. A vůbec nejhorší je, když jede v noci stará opilá diplomatka a kochá se krajinou poté, když zbloudila.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté našli pohřešovanou dívku z Liberce. Liberecký kraj nechce škrtat v seznamu oprav krajských silnic kvůli výpadku státní podpory. Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou muže převážejícího nekolkované cigarety. A čekejme převážně polojasno, přehánky ojediněle na horách a teploty vystoupí místy až na 25 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Policisté odvolali pátrání po 17-leté dívce z Liberce. V pátek odpoledne ji našli a je v pořádku. Policie o tom informovala na svých webových stránkách. Dívka byla pohřešovaná déle než 2 měsíce. Z domova odešla 15. června a rodina o ní neměla žádné zprávy. Liberecký kraj zatím neplánuje, že zruší některé soutěže na opravy silnic kvůli výpadku peněze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj se mezi kraje rozdělovaly od roku 2015 2 miliardy korun na opravy silnice druhých a třetích tříd. Letos ale kraje z fondu žádné prostředky nedostanou. V případě Libereckého kraje jde o necelých 90 milionů korun. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude i tak snahou vysoutěžit všechny naplánované opravy.
2: Máme už seznam investičních akcí asi za 700 milionů na příští rok. Myslím, že nezrušíme nic. Chceme soutěžit po schválení rozpočtového výhledu na konci září, protože firmy ještě nemají plné kapacity a vždycky na podzim probíhá ta soutěž velice ostrým způsobem a dostáváme se významně pod projekční ceny, takže předpokládám, že to nebude nějak bolestivé.
0: Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou na Liberecku zadrželi muže vezoucího nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Ty byly viditelně umístěné v kufru auta, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
3: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
0: Policisté muže obvinili z krácení daně. V případě odsouzení mu hrozí i trest vězení na 3 roky. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchů vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce Spojených států amerických proti Íránu. Sport. Fotbalisté Slávie čeká ve 3. kole MOL Cupu výjezd na stadion 3. ligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v derby hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti dalšího týmu z 2. ligy Jihlavy. Los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku taky Hradec Králové, Jablonec a Sigma Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově. Počasí. A bude převážně polojasno, přechodně až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Později večer a v noci očekáváme od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A z Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Bohdánkoch u obce Bílá na silnici 278 máme hlášenou dopravní nehodu osobního auta. V úsekem ale s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Představte si, že kvůli vkladu peněz na termínovaný účet musíte jet osobně na pobočku své banky třeba i desítky kilometrů. Taková je dnes praxe samospráv, které chtějí své úspory nechat zhodnotit u České národní banky. Jenže výhodnější uložení peněz jim komplikuje složité papírování a někdy i cesta na pobočku. To se má brzy změnit. Jak? Řekneme za chvíli.
1: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Petra Černocká píseň Nákladák naspívala v roce 1975 a původní verze byla americká lidová balada Banks of Ohio, která vypráví o vraždě z lásky. Tak Petře Černocké se díky textu Pavla Žáka povedlo naspívat píseň úplně jinou, protože Pavel Žák z původně temného příběhu vytvořil poměrně optimistický hit o obdivu k řidiči kamionu. No a v 70. letech tuhle píseň naspívala také Olivia Newton-John. Teď už však pojďme k další reportáži Českého rozhlasu Liberec. Města, obce a kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky milionů korun. Tyto peníze jim ale většinou skoro nic nevydělávají, upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. Podle ní většina samospráv nechává peníze ležet jen na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Zájem třeba o výhodný termínovaný účet České národní banky je nízký, a to hlavně kvůli náročné administrativě.
1: Letos jsme to vyhodnotili, že nějaké cash flow, v našem případě 20 milionů, jsme na ten termínovaný účet vložili.
2: Říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Menšímu městu asi s 5000 obyvateli se takový účet vyplatí. Peníze, které zrovna nepotřebuje, se na něm budou postupně zhodnocovat a bude je možné využít později. Jenže, jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že se musel fyzicky jet za pracovnící České Národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
2: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
2: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
4: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online, tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžné bankovnictví, že se přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
2: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městysů, a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
5: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou, s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
2: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě. Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak co říkají meteorologové, si řekneme teď v Českém rozhlase Liberec. V Libereckém kraji bude teď ráno, je ještě tedy velká oblačnost, někde doznívá déšť nebo přehánky, ale během dne meteorologové očekávají oblačno až polojasno a ojedinělé přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 ke 24, na Českolipsku vystoupají až k 25 stupňům Celsia, na horách pak od 17 ke 20. stupňům. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout. Je sobota 29. srpna, no a my vám za chvilku už prozradíme, co vás bude čekat každé pondělí odpoledne.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
0: Už od září. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.

0: A u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec je už připravená Lída Jiroutová s aktuálními zprávami.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Závěr prázdniny podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. K opravě domu dětí museli v Hrádku nad Nisou nečekaně přidat i rekonstrukci střechy a novou fasádu. S nimi se původně nepočítalo. S blížícím se koncem léta se na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji zhoršila kvalita vody. Hygienici obnovili zákaz koupání v Hamerském jezeře, kde se znovu přemnožily sinice. Čechům žijící v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková byly na mistrovství světa páté v disciplíně dvojka bez kormidelnice. Vyhrály Rumunka Adámková s Radisovou. A přes den bude polojasno, přechodně oblačno, slabé přeháňky se můžou objevit na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, přeji Jana Fričová. Před vámi je poslední sobota letošních letních prázdnin a pokud nevíte, jak ji zajímavě naplnit, máme pro vás v Českém rozhlase Liberec několik tipů. Nabídneme vám přednášku o netopírech, pozveme vás do Hor na Královku nebo na zámek Sichrov. A to už za chvíli.

0: O štěstí zpívala v Českém rozhlase Liberec Marie Rotrová. Myslím, že mnozí z vás, nebo spíše mnozí z vašich dětí si povzdechnou, že ty prázdniny opět utekly hrozně rychle. No, máme před sebou poslední prázdninový víkend a tak možná by bylo fajn ho naplnit nějakou smysluplnou činností, nějakým příjemným programem. No a my pro vás máme samozřejmě několik tipů. Všechny jsou na dnešní den, takže můžete už rovnou začít plánovat. Od 9 hodin se sejdou na Královce v Jizerských horách milovníci vozů Porsche, dobrého jídla a zábavy pro celou rodinu. Na návštěvníky čeká bohatý program, celým dnem pak provede moderátor a také kuchař z pořadu Kluci v akci Ondřej Slanina. Pokud nejste na hory, tak můžete ve stejný čas, čili od 9 hodin, navštívit Sychrovský zámek, který obsadili pro dnešek skoti. V zámeckém parku se můžete těšit na skotské hry, které stejně jako například tartan, kilt, skotské dudy a whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Doprovázené budou skotskou a irskou hudbou, tancem nebo dudáckou soutěží. No a jak už jsem říkala, dnešní program začíná v 9 hodin dopoledne. No a mám tu ještě jeden tip a ten je pro všechny z vás, kdo máte rádi netopíry. Přednáška o zajímavostech z říše netopírů, ukázka péče o handicapované netopíry, odchyt do sítí a ukázka odchycených zvířat, ale také dětská dílnička nebo ukázka práce s ultrazvukovým detektorem, tak to všechno slibuje dnešní akce v Panském lomu v Liberci. Přijít můžete kdykoliv mezi 8:30, ale večer a půlnocí. Ještě důležitá informace, vemte si sebou rozhodně baterku, jinak byste mohli někde zakopnout a upadnout. Posloucháte Český rozhlas Liberec, který vám přeje dobré ráno.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: Píseň Bajlandová vás možná zavedla opět do nějakého toho přímořského letního rezortu, tak pojďme zase zpět. Meteorologové rozhodně neslibují přímořské horké počasí. Očekávají spíše oblačno až polojasno a ojediněle možnost výskytu přeháněk, ale to zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 ke 24, na Českolipsku vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Na horách pak naměří od 17 do 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout. Tak tedy to už je jasné, že rekordní teploty z minulých let dnes rozhodně atakovat nebudeme. Dnes to opravdu bude spíše na výlet, ale pojďme si říct tedy ty rekordní. Tak tu nejvyšší naměřili meteorologové v roce 1992, kdy rtuť teploměru vystoupala až na hodnotu 34,4 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1906 pouhých 6,8 stupňů Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec, je sobota 29. srpna a my vám přejeme krásné sobotní ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: do 7 hodiny ranní posloucháte Český rozhlas Liberec. V tomto týdnu jsme si připomněli 20 let od chvíle, kdy planeta Pluto přestala být plnohodnotnou planetou sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho na svém valném shromáždění v Praze 24. srpna roku 2006 zařadila mezi trpasličí planety a od roku 2008 patří Pluto mezi takzvané plutoidy. Pluto je menší než náš měsíc, za to svoje vlastní měsíce má hned 3. Jsou to Nix, Hydra a Charon. Na téma přímo vesmírné si s dětmi povídala také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je Pluto?
2: To je tam ten Mickey Mouse a tam je jeden ten koš a ten se jmenuje Pluto.
3: Pluto je taková malinká planeta, která je v naší Země.
1: A co je planeta?
3: Planeta je taková kulatá věc a na tom žijeme my. Uprostřed je slunce a ta planeta se točí okolo slunce.
1: A kolik těch planet je?
3: No tak asi 40, si myslím.
1: A ve vesmíru je kolik planet?
3: 50.
4: 10?
5: A já znám Pluto.
6: Já znám Merkur.
7: Mars.
8: Oni jsou nahoře, ty malkany, oni jsou v vesmíru.
9: Jsou zelený.
10: Zelený a mají takovej to prostě takovej čtveratý obličej a takový ty cucáky, nebo co to je.
1: A opravdu existují?
10: No, jsou to jenom převlečený lidi, takže ne.
11: Český rozhlas Liberec.
12: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci je uzavřena část Čaldova náměstí. V Mimoni na Českolipsku nechala radnice postavit modulární kolumbárium. Liberecký hokejový útočník Jaromír Perez zmešká start extraligové sezóny a bude převážně polojasno, přechodně oblačno, přehánky na horách a teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. V horním centru Liberce je ode dneška uzavřena část Čaldova náměstí. Informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici, která potrvá do listopadu. Celé září budou dělníci pracovat v úseku mezi ulicemi Komenského a Teršova. Křižovatky zůstanou otevřené.
3: O prvním říjnovém víkendu se uzavře celý úsek mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Teršova, a to včetně křižovatek. 5. října pak dělníci začnou pracovat mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského. Tam by měla uzavírka skončit na konci listopadu. Objízdná trasa vede ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni na Českolipsku je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy, která je podle potřeby schopna dodat stejný model i v budoucnu. Na hřbitově jsou připravené zpevněné plochy pro až 6 dalších modulů. Sjednocené bude i písmo na jednotlivých deskách, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
4: Pokud tam do tohoto kolumbária budou chtít dát pozůstalý zemřelou osobu, tak prostě musí koupit jakoby přes nás ten nápis i ty písmena, protože nechceme, aby v podstatě na tom kolumbáriu byly každý písmena jiná, protože to není moc hezké a pak to vypadá spíš jak cirkus.
1: Festival Crystal Valley Week v Liberci dnes zakončí přehlídka umělců z Česka i zahraničí. Lidé na ní můžou přijít do lidových sadů. Nabídne ukázky šperků, bižuterie, skla i módy. Poprvé budou k vidění i celoskleněné šaty designerského studia Lev a sklářského studia Kultivar. Přehlídka začne v 19 hodin. Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. To jsou oblasti, ve kterých Nepál žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Knahal. Ministr taky zopakoval, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi se dokáží poradit nepálští záchranáři. Počet obětí podle místní policie nově stoupl na 626. Sport. Hokejisté Liberce nemohou v začátku sezóny počítat s Jaromírem Perezem. Ten se bolestivě zranil v přípravném utkání proti Kladnu. Útočník popisuje, co se stalo a jak dlouhá ho čeká pauza.
5: Tak v zápase s Kladnem tady doma jsem poslední třetině dostal pukem, jsem zblokoval střelu a lítková kost se zlomila. Doktoři říkali na 6 týdnů, tak uvidíme, jak dobře to bude. Cvičím většinou vršek těla a trošku i na tu levou nohu se snažím něco dělat, abych úplně nezvadla. Počasí.
1: A čekejme převážně polojasný den, přechodně až oblačný, na horách se ojediněle můžou vyskytnout přehánky. Později večer a v noci bude od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 21 až 24, na Českolipsku až na 25 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zuženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Liberec a zvykem je po 7. hodině věnovat se sportu. Nejinak tomu bude také dnes a mluvit budeme hned od MMA. Jiří Procházka se jako první Čech stal šampionem UFC. V poslední době má ale i jiné úkoly, věnuje se totiž rodině. Už za okamžik se dozvíte víc.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Hana Zagorová a Václav Neckář otevřeli další hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a my budeme teď sportovat, nebo respektive budeme mluvit o sportu. Patří mezi nejvýraznější osobnosti zápasnického MMA. Jiří Procházka se jako první Čech stal šampionem UFC, nejprestižnější světové organizace smíšených bojových umění. 33-letý zápasník má za sebou řadu titulových soubojů a dál patří ke světové špičce polotěžké váhy. V poslední době ale vedle sportovní kariéry poznává také úplně novou životní roli. Nedávno se mu totiž narodila dcera.
1: Zatím je to takový malý plíšáček, co se prostě zatím nechá jenom chovat, jo, už se občas se překulí, tak ji prostě občas pohlídám nebo zabavím, když potřebuji, aby přítelkyně měla trošku víc času, a užívám si to.
2: Říká Procházka, který má za sebou náročné období v kariéře. V dubnu bojoval o titul v UFC polotěžké váze s Carlosem Ulbergem. Český zápasník ale neuspěl. Novozéland Jahno v prvním kole poslal levým hákem k zemi a po sérii dalších úderů rozhodčí zápas čase 3 minuty a 45 sekund ukončil. Procházka říká, že bolestivou porážku už nechal za sebou.
1: Tyhle ty věci člověk musí mít jasně v sobě uzavřený, protože nemůže potom udělat čistě krok dál. Tomu jsem udělal nemálo kroků, na které se teď soustředím, abych se mohl posunout dál. Nenarodil jsem se proto, abych zápasil nějak, ale abych ukazoval to nejlepší, absolutně to nejlepší, co ve mně je.
2: Mluvil Jiří Procházka o svém dubnovém neúspěchu proti Ulbergovi. Teď už vyhlíží další zápas. Konkrétního soupeře ale zatím potvrzeného nemá. Několik možných jmen se podle něj objevilo, k dohodě ale nakonec nedošlo.
1: Nemůžu být konkrétní, protože ještě nemám nic přesně potvrzeného, protože byly tady už nějaké spekulace, už tady byly nějaké jména, která vlastně tam mohly být. Ne úplně se to povedlo ze stran soupeřů, protože ti ze začátku mě vyzývali, pak zase od toho opustili.
2: V spekulacích se objevuje taky jméno bývalého šampiona v polotěžké váze Alexe Pereiry. S Brazilcem se Procházka v UFC utkal dvakrát a oba titulové zápasy prohrál. Pereira ale teď působí v těžké váze.
1: Ať si jde kam chce, klidně jde do té polotěžké, ale to, co jsem viděl teď naposledy a to, jak ho znám, tak zůstane v těžké váze.
2: Procházka se tak soustředí především na vlastní návrat do klece. Podle svých slov chce zápasit už do konce tohoto roku.
1: Soupeře, já doufám a věřím, že potvrdíme co nejdřív, abych ještě v listopadu nebo prosinci měl termín a šel do zápasu.
2: Říká na závěr český MMA zápasník Jiří Procházka. Lukáš Antoš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Poslední srpnová, zároveň prázdninová sobota v Libereckém kraji by měla být dle očekávání oblačná až polojasná. Ojediněle se mohou objevit i přehánky, ale to zejména na horách. Nejvyšší teploty vystoupají ke 24 na Českolipsku k 25 stupňům. Na horách pak naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. No a povane mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout. No a za chvíli už uslyšíte Martina Písaříka, ten v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám poví, proč jsou některé rostliny masožravé. No ale nejdřív si dáme Michala Dovida a píseň Perpetuum mobile.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Liberec už je připravená Lída Jiroutová, aby vám přinesla další krátké zpravodajství z domova i ze světa.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj zatím neplánuje, že zruší některé soutěže na opravy silnic kvůli výpadku peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj se mezi kraje rozdělovaly od roku 2015 2 miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd. Letos ale kraje z fondu žádné prostředky nedostanou. V případě Libereckého kraje jde o necelých 90 milionů korun. Žáci základní školy Donín v Hrádku nad Nisou na Liberecku se začnou od září učit v nově opravené budově. Celý loňský školní rok kvůli tomu museli výuku absolvovat v náhradních prostorách. Nově opravené škole v Doníně v Hrádku nad Nisou chybí ještě část nábytku, ten bude dodaný během září. Studenti tří sklářských škol z Libereckého kraje vytvořili pro zoo Liberec novou mozaikovou instalaci s názvem Šelmárium. V rámci festivalu Crystal Valley Week ji poprvé spatřili návštěvníci včera. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. V Himalajích na tibetsko-nepálské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí a bezmála 630 během neštěstí zemřelo. Nepálská vláda povolala další záchranáře. A přes den čekejme polojasno, přechodně oblačno, slabé přehánky se mohou objevit na horách. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Vítkovská v Chrastavě máme hlášen rozlitý olej na vozovce, na místě jsou hasiči.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemné sobotní ráno přeje Český rozhlas Liberec i Jana Fričová. Oscarová píseň Falling Slowly včera večer dojala stovky lidí na festivalu Soundtrack v Poděbradech. Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová ji tam zaspívala necelý měsíc po smrti jejího dlouholetého hudebního partnera Glena Hansarda. S nímž skladbu složila. Jak na výjimečný koncert diváci reagovali, uslyšíte už za chvíli.

0: Tak já předpokládám, pokud posloucháte Český rozhlas Liberec, že nejste v Mexiku, že jste někde v Libereckém kraji anebo nejbližším okolí. A teď už pojďme k další reportáži Českého rozhlasu Liberec. Oba mají doma Oscara a oba se výrazně zapsali do historie filmové hudby. Řeč je o Zdeňku Svěrákovi a Markétě Irglové, kteří včera večer na festivalu Soundtrack v Poděbradech převzali cenu za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku dostala jen chvíli před začátkem svého koncertu, který byl jejím prvním veřejným vystoupením před českým publikem od nedávné smrti jejího dlouholetého hudebního partnera a přítele Glena Hansarda.
1: Dámy a pánové, prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
2: Při přebírání ceny na pódiu v zámecké zahradě Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda a díky kterému před zhruba 20 lety odstartovala svou hudební kariéru.
3: K němu bylo vždycky tak vřele a ono měl tak rád.
2: V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Falling

0: Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
1: Jsem ji nikdy jako neposlouchala. Znala jsem samozřejmě jednu písničku, to je všechno. A jako krásně zpívá. Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování její je úplně úžasný.
0: A jak se líbilo vám?
2: Já asi nemůžu mluvit, jako nezlobte se. Já opravdu nenacházím zloba, jako asi na mě vidíte, že...
0: Slzy vám ještě jdou z očí, takže vás to hodně dostalo.
2: Strašně
1: jako myslím si, že se jim to povedlo, jakoby sem dostat takovýhleho člověka, prostě do té komerční stránky tady toho festivalu, takovýho něco jiného.
2: Obdivuju, strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se. Klobouk dolů před ní, fakt, že jo.
0: A koncert si nenechala ujít ani Anna s Tomášem z Prahy.
3: Líbilo se mě to strašně moc, bylo to hodně dojemný a jsem strašně ráda, že jsem dorazila a vlastně mě přišlo strašně hezký, jakým způsobem ten koncert byl pojatý, vzhledem k tomu, že vlastně Glenn Hansard nedávno zemřel. A bylo to vlastně úplně přesně ta podoba, kterou jsem potřebovala slyšet, takže bylo to krásný.
4: Jsem tam cítila takovou hodně sílu a hodně emocí vlastně v tom, co zrovna ten Glenn dokázal tu hudbu vyjádřit. A to mi přišlo takový nejlepší vyjádření nějakého respektu.
3: Nějak jsem tady cítila přítomnost sobou.
0: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák pak cenu za mimořádný přínos filmové hudbě převzal před projekcí snímku Tmavomodrý svět, ke kterému napsal scénář. Promítání doprovodila živá hudba symfonického orchestru. Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: No a já už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám Janu Ehertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a hned mám takovou tu podměšilou otázku, jaké že bude dnes počasí a jak to vlastně vypadalo dnes v noci. Já jsem přijela do Liberce za deště.
2: Je to tak, ta studená fronta se projevila na severu Čech v podstatě v podobě deště nebo taky přeháněk. Ty silnější bouřky se nekonaly naštěstí, takže dalo by se říci, že se hezky zalilo, protože ty úhrny v Libereckém kraji se pohybovaly nejčastěji od 5 do těch 12-13 mm a na horách tam dokonce až kolem 22 mm.
1: Poslední dva dny panuje tady takové příjemné severočeské počasí. Jak to bude vypadat dnes?
2: Aktuálně máme teploty kolem 15-16 stupňů Celsia a vypadá to opravdu, že dneska zase opět příjemný den, 21 až 24 na Českolipsku až 25 stupňů Celsia, takže úplně ideální teploty, co se týče těch maxim, a očekáváme, že bude převážně polojasno, během těch odpoledních hodin přechodně až oblačno a přeháňka se může vyskytnout pouze nějaká výjimečná, a to na horách, takže dneska opravdu ideální den na to být venku.
1: No a večer nám zase pěkně příroda zaleje, nebo budeme muset zalévat zahrady my?
2: Vypadá to, že během noci se nějaký slabý déšť objeví. Nebude to tak plošné, jako jsme měli dneska, nebude to už s přechodem studené fronty, ale nějaký déšť slabý by se mohl objevit, takže spíš to jen tak pokrápe.
1: A teploty?
2: Teploty očekáváme stejně jako dnes, to znamená 16 až 13 stupňů Celsia.
1: No a před námi je poslední neděle prázdninová, tak jak ta bude vypadat?
2: Tak zpočátku tedy ještě může být zvětšená oblačnost, to bude spojeno s výskytem těch nočních srážek, takže po ránu nějaké oblačno zataženo s doznívajícím slabým deštěm a během dne očekáváme, že bude převládat polojasno opět s nějakou menší pravděpodobností s přeháňkou na horách, takže v nížinách zítra zase opět neočekáváme přes ten srážky a teploty 23 až 26, takže já si myslím, že na poslední víkend si rozhodně nemůžeme, co se týče počasí, stěžovat.
1: To rozhodně ne, to s vámi musím souhlasit. Jana Ehertová nám řekla, jaké že nás čeká počasí. Já vám děkuji, přeji do Ústí nad Labem příjemný den.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Tak vážení posluchači, tak jste to slyšeli, počasí nás čeká více než příjemné, rozhodně vhodné na nějaký pěkný výlet. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme příjemné.

0: vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
1: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
2: Haló.
3: No co je?
2: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: když děláme chyby, život s tebou se mi vážně líbí. Bude to tím, že jsme originál, jen někdy slábne signál. Mám tě rád, a i když děláme...
1: Tak to byl Marek Ztracený z písní Originál v Českém rozhlase Liberec. Destinační společnost Krkonoše připravila společně s Horskou službou a správou Krkonošského národního parku nový manuál o bezpečném pohybu v Krkonoších. Nechybí ani videa a základní pravidla přípravy horské túry.
2: Alena Cejnarová, manažérka destinační společnosti Krkonoše. Nejvyšší české hory mají výjimečné klima. Mnohem náročnější než třeba Alpy. Pověstné náhlými změnami počasí, teplotními zvraty, takže první věc.
3: I v létě jako v zimě, batohu vždycky musí být náhradní oblečení, nepromoková bunda, čepice, nákrční, na to nezapomínat.
2: Dnes chytré telefony hlásí polohu, mapy, počasí, ale pozor, ony nahoře nemusí fungovat.
3: Chytrý telefon v ruce může dávat pocit, že příprava na túru je zbytečná, ale v náročných horských podmínkách může signál kolísat a pokud nemá turista alespoň základní znalosti o tom terénu, nedokáže se orientovat podle značení, tak pak může být velmi zaskočen.
2: Na túru patří i stará, dobrá papírová mapa.
3: Což samozřejmě neznamená, že nabitý chytrý telefon nepatří do batohu, ideálně s aplikací záchranka.
2: Můžeme se podívat, ano, jedním puntíkem SOS.
3: Tím vy odešlete informace o své aktuální poloze. Tím pádem zaktivujete záchranné složky, ale zase ta aplikace nebude fungovat v místě, kde není signál.
2: Co elektronická kniha Tour, ta je v téhle té aplikaci taky.
3: Přesně tak, pokud třeba vyrážíte na túru sami, což sice můžeme říct, že nedoporučujeme, ale víme, že se děje, tak máte možnost zadat do té aplikace svoji předpokládanou trasu, tak záchranáři vědí zhruba, v jakých místech vás hledat. Zároveň ta aplikace záchranka posílá výstrahy před nebezpečím a každý si tam může vyplnit své základní profilové údaje, takže ten záchranář už ví, jestli máte alergie, berete nějaké pravidelné léky, zhruba vaši tělesnou hmotnost a celý ten proces záchrany pomoci to extrémně urychlí.
2: V těch bezpečnostních pokynech jsou i zásady pohybu v přírodě, to, co propaguje Krkonošský národní park. A je tam i ten známý pokyn, zůstaňte na cestě.
3: V klidových zónách je to samozřejmě pravidlo, které neporušujeme kvůli ochraně přírody, ale ve všech oblastech národního parku a především v těch vysokohorských je to vlastně ochrana sebe samého.

0: Pro lepší vysvětlení chystá destinace Krkonoše i sérii videí.
1: V čem jsou třeba Krkonoše nebezpečné a specifické? Videa budeme během podzimu postupně spouštět. Budou všechna k dispozici na YouTube kanále Krkonoše Svazek.
0: I na webu krkonoše.eu.
1: A tam právě najdou zájemci stránku, která je věnovaná přímo bezpečnému pohybu po horách. Je jiná na zimu, jiná na léto a všechny ty informace tam jsou pěkně pohromadě.
0: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Víkend přinese zvýšený silniční provoz, předpokládá policie, a posiluje tak hlídky. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu s dalšími ministerstvy o územním plánu zahrádek na Českolipsku. Lidé o tomto víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. A čekejme převážně polojasno, přehánky ojediněle na horách a teploty vystoupí místy až na 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Závěr prázdniny podle ministerstva dopravy je jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Doplně mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
2: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání zádržných systémů.
1: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Obec Zahrádky na Českolipsku by po více než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Aktuálně posuzovaná varianta pracuje s umístěním silnice pod povrch, říká nezávislý starosta Zahrádek David Šmat.
3: Čekáme, že na dopravě budou problémy, ale jinak tahle varianta má kladný posouzení vlivu na životní prostředí. Je to vůbec poprvé, co se to stalo, takže věříme tomu, že to už nic nebude tomu bránit.
1: Návštěvníci galerie Johann v Libereckém paláci Líbek uvidí výstavu parádních čepců ozdobených skleněnými perlemi. Slavnostní pokrývky hlavy nosili lidé na Moravě, v Krkonoších i v Německu. Výstava vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově. Uvedl to muzejní etnograf Václav Holas. Výstava bude k vidění do konce října. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a podobně. Diakonie Českobratrské církve evangelické pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online, a to až do poloviny září.
0: Počasí.
1: A dnes bude převážně polojasno, přichodně až oblačno, na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, později večer a v noci očekáváme od západu další přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni Celsia. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru pak bude vítr slábnout. Rostlové podmínky jsou velmi dobré, místy dobré a biozátěž je na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje i nadále Jana Fričová. Před 7:30 se budeme spolu s historiky tázat, jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Tak si na to počkejte. Už za chvíli vám však řekneme, že Liberec bude mít vlastní model města, který na rozdíl od běžných modelů nebude celý z kovu. Jaký materiál se architekti rozhodli použít, tak to uslyšíte už za chvíli.

0: S další reportáží Českého rozhlasu Liberec zůstaneme přímo ve městě, tedy přímo v Liberci. Radnice, divadlo, terminál Fignerova nebo třeba Volkerák. To je jen část významných staveb v Liberci, které si lidé budou moct prohlédnout na modelu města. Nápad na jeho vytvoření vzešel z participativního rozpočtu. Původní návrh se vedení města rozhodlo rozšířit a přidat na něj víc peněz. Model tak bude mít asi 3 metry a město za něj zaplatí zhruba 400 tisíc korun. Vyrobený bude z netradičního materiálu.
1: Divadlo, tohle je vlastně náměstí.
2: Architektonický modelář Ivo Louda prstem ukazuje na papírový plán modelu města Liberce.
1: Tady ta papírová podoba je 1:1 a měřítko toho modelu bude 1:1250.
2: Zatímco většina modelů měst ve světě je z kovů, ten liberecký bude vyrobený převážně z vysokopevnostního betonu.
1: Když jsme dělali rešerše, neobjevili jsme žádný betonový model v takovém rozměru.
2: Takže Liberec bude unikátní.
1: Zároveň z betonu ten model nejde vyrobit na jedno odlití, protože to riziko, že se to nepodaří, je hodně vysoký a z toho důvodu je rozdělený na několik dílů. No a nás napadlo, že z tadyhle vlastnosti uděláme přednost, protože díky tomu, že ten model je rozdělený na více menších částí, tak kdykoliv bude potřeba cokoliv na tom modelu změnit, tak my můžeme ten díl vlastně vyjmout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
2: Na tom papírovém plánu, který tady máte rozložený, tak já vidím, že některé části jsou šedé, jiné jsou bílé, ty dominanty jsou vyznačené žlutou barvou, potom tady máme taky modrou, to je přehrada a další vodní nádrž.
1: Ta šedá barva je vlastně hranice památkové zóny, kterou jsme se rozhodli, že odlišíme barevně. Zároveň nám to trochu kopíruje tady ty dvě třídy, což je Husova a Masaryčka.
2: Už nějaké budovy máte hotové. Teď jste umístil jednu z nich. Já se zkusím zorientovat. Je to Dunaj?
1: Ano, je to Dunaj.
2: Palác Dunaj na Soukeném náměstí v dolním centru města. To už je tedy ta bronzová varianta.
1: Bronzové budou významné budovy a dominanty. Z začátku to bylo někde kolem 40 a myslím si, že teď to bude 50 budov. Ten model vlastně má sloužit k tomu, když sem přijdou turisté, tak aby se mohli rozhlídnout, co se tady vlastně jako dá navštívit.
2: Model bude v Kostelní ulici, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Bude před kostelem svatého Antonína na Sokolovském náměstí. Nechtěli jsme zcela cíleně umisťovat na hlavní Benešovo náměstí, protože to už je přeplněné.
2: Výrobu modelu chce architekt Ivo Louda stihnout ideálně do konce roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Do okna našeho studia Českého rozhlasu Liberec se už opírají sluneční poprsky, přesto dnes očekáváme oblačno až polojasno a na horách se mohou ojediněle vyskytnout také přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají ke 24, na Českolipsku ještě o stupínek víc, tedy 25 stupňům Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: čase tančila Ilona Čáková, posloucháte Český rozhlas Liberec. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Tak to například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V horním centru Liberce ode dneška uzavřena část Šaldova náměstí. Informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici. Město Turnov připravuje 8. změnu územního plánu. V ní se chce vypořádat s 50 připomínkami a návrhy, které radnice obdržela jak od soukromých vlastníků pozemků, tak od vedení města. Spolek Eliáška dnes před bývalou lustrárnou Elias Palme v Kamenickém Šenově na Českolipsku uspořádá letní kino. Promítat se bude od 8:30 večer snímek Perfect Days. Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moci volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v polské Poznani jsou dnes na programu dvě finále s českou účastí. Martin Fuchsa pojede po zlatu na kilometru finále pětistovky. Finále pojede také kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. V dopoledním programu čeká kajakáře Josefa Dostála semifinále pětistovky. Vzhledem k zdravotnímu stavu je to na letošním šampionátu jeho jediná trať. A přes den bude polojasno, přechodně oblačno, slabé přehánky se můžou objevit na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24, na Českolipsku naměříme až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích převedl provoz do protisměru a zúžil vozovku na jeden jízdní pruh ulici Zahradní v Liberci.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Policie neustále upozorňuje na to, jak je třeba být opatrný, aby nás podvodníci nepřipravili o těžce vydělané peníze. Přesto se to stále děje. Také dnešní krimi příběh bude mluvit o tom, že o peníze připravil ženu facebookový vyděrač.

0: A ty se ptáš, co já, ptala se Helena Vondráčková. No a já se ptám, co vy a sociální sítě. Sociální sítě, kdysi snad dobrá myšlenka, dnes cesta do pekel. Jinými slovy, všechno dobré je k něčemu zlé. Tak například u sociálních sítí málo kdy víte, kdo je na druhé straně, s kým si to vlastně povídáte. A proto by měl člověk být obzvlášť opatrný. Příklad toho, jak může dopadnout taková neopatrnost, má pro nás Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy. Kdysi dávno mi někdo dal dobrou radu. Nepiš na Facebook nic, co by si nemohla přečíst tvoje babička nebo maminka, tedy za co by ses před nimi nemusel stydět. Ono to platí už od pradávna, od té doby, co začala fungovat celosvětová síť. Co se jednou objeví na internetu, to už tam zůstane na věky. Nejvíc se to týká případů, jako je ten dnešní. Jistá žena z Liberecka se na internetu seznámila s cizím mužem. Lépe řečeno, on ji oslovil na Facebooku a od té chvíle ji zasypával lichotkami a poklonami. Zkrátka, vznikl klasický internetový vztah. Ten po nějaké době přerostl ve vztah intimní, ale stále internetový. To znamená, že si začali vyměňovat důvěrnosti a došlo i na fotografie. Na takovém vztahu není nic špatného, je relativně bezpečný, nemůže dojít k přenosu pohlavních chorob ani k nežádoucímu těhotenství. A nikdo neříká, že z takového vztahu nemůže vzejít dlouholeté fungující manželství. S jedním důležitým ale. Oba zúčastnění to musí myslet vážně. A to je přesně to, co nikdy nevíte. Podle mě je na internetu daleko víc podvedených, než šťastně oddaných. A bohužel potkalo to i ženu z Liberecka. Po nějaké době jí muž požádal o půjčku. Mladá žena odpověděla, že tolik peněz mu půjčit nemůže, jednoduše proto, že tolik nemá. Což je správná odpověď, když vás člověk, kterého jste nikdy neviděli, požádá o peníze. Jenže už tu byly ty intimní fotografie, které mu poslala, a Emilenec pohrozil, že je zveřejní. Žena si tedy peníze půjčila a poslala mu je. Jenže jak už to u vyděračů bývá, i tento chtěl další a další peníze. A tak se zoufalá žena obrátila na policii. Jak případ dopadl, zatím nevíme, ale měl by být pro všechny odstrašujícím příkladem.
2: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Oblačno až polojasno, tak to je počasí, jaké na dnešní den předpovídají meteorologové v Libereckém kraji. Dodávají, že na horách, zejména na horách, se mohou ojediněle objevit také přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 a na Českolipsku vystoupí ještě o 1 stupeň výš, tedy na 25 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme od 17 do 20 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr, který povane, bude večer slábnout. Tak taková je předpověď počasí na sobotu 29. srpna, čili poslední, nejen srpnovou, ale i prázdninovou sobotu. Posloucháte Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Už nejsem volná, to je jedna z nejznámějších a nejslavnějších písní Petry Janů. Do 9. hodiny zbývá 9 minut a to znamená, že na vás už čeká za chvilku pravidelný magazín Mezi nebem a zemí. Ten vás mimo jiné zavede také do areálu Vyšebrodského kláštera na Českom Krumlovsku, kde se zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze do jeho obnovy. No a Jana Fričová vám tuto chvíli přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec a těší se na slyšenou už zítra odpoledne. Tak příjemnou sobotu, přátelé.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj nechce škrtat v seznamu oprav krajských silnic kvůli výpadku státní podpory. České dráhy obmění v kraji část zastaralých vlaků. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun. Využilo jich méně než polovinu. A bude převážně polojasno, přechodně oblačno, přehánky na horách a teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Liberecký kraj zatím neplánuje, že zruší některé soutěže na opravy silnic kvůli výpadku peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj se mezi kraje rozdělovaly od roku 2015 2 miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Letos ale kraje z fondu žádné prostředky nedostanou. V případě Libereckého kraje jde o necelých 90 milionů korun. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj bude i tak snahou vysoutěžit všechny naplánované opravy.
4: Máme už seznam investičních akcí asi za 700 milionů na příští rok. Myslím, že nezrušíme nic. Chceme soutěžit po schválení rozpočtového výhledu na konci září, protože firmy ještě nemají plné kapacity a vždycky na podzim probíhá ta soutěž velice ostrým způsobem a dostáváme se významně pod projekční ceny, takže předpokládám, že to nebude nějak bolestivé.
2: 500 milionů korun vydají České dráhy na modernizaci vlaku pro Jizersko-horskou železnici. Ta zahrnuje tratě z Liberce do Frýdlantského výběžku a na Jablonecko až do Harachova a nově i Stanvaldu do Železného Brodu. Starší jednotky regionovy bez klimatizace nahradí od prosince motorové vozy Regio Spider v červeno-bílém provedení. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješety jsou vozy výkonnější a nabízí víc prostoru pro přepravu kol, kočárků nebo v zimě lyží. Liberecká základní škola Kaplického se musí do začátku září znovu nastěhovat do své budovy. Kvůli rekonstrukci měli žáci od září nastoupit do náhradní budovy v Mařanově ulici. V červnu do ní proto škola přemístila veškeré vybavení. Tento týden ale hasiči náhradní budovu neschválili pro provoz školy. Podle nich nemá potřebné protipožární opatření. Základní škola Kaplického se tak musí i s nábytkem vrátit zpět do Doubí. Stavební práce ale výuku neohrozí, říká ředitel školy Pavel Zaruník.
5: V tuto chvíli probíhají práce v tělocvičně, zateplení a vevnitř výměna světel a to by mělo být do týdne maximálně do 14 dnů hotové. Tím pádem vlastně i tu tělocvičnu bez problémů potom budeme moc využívat.
2: Kromě toho má v budově začít výstavba nových tříd na střeše školy. Ta se podle ředitele kvůli komplikacím zpozdí. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci.
3: Počasí.
2: A čekejme převážně polojasný den, přechodně až oblačný, na horách se ojediněle můžou vyskytnout přehánky. Později večer a v noci bude od západu přibývat oblačnost a teploty přes den 21 až 24 stupňů, na Českolipsku až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. mezi nebem a zemí.
0: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexander I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách v podhůří Orlických hor mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam anděle strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat. Duchy údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínila kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přejmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už tři generace Sojky a jejich dvou partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z rejšů Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak tomu vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudeckých Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako Pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato v toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunujou a i se tak definujou, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o ta spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetoněmeckou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetoněmeckou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin a začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom,

má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují, jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Herakleita svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: Mali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nástup na střední nebo vysokou školu už studenti pojišťovnám oznamovat nemusí. Měli by to udělat školy. K opravě domu dětí museli v Hrádku nad Nisou nečekaně přidat i rekonstrukci střechy. Liberec bude mít betonový model města. A čekejme převážně polojasno, přeháňky ojediněle na horách a teploty vystoupí místy až na 25 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Nástup na střední nebo vysokou školu už studenti pojišťovnám oznamovat nemusí. Měli by to udělat školy. Dříve to měly dělat obě strany. Stávalo se ale, že to nakonec pojišťovny nenahlásil nikdo. Pojišťovny nicméně doporučují klientům, aby si ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách nebo osobně na pobočce. Do konce roku by měla být hotová rekonstrukce domu dětí a mládeže Drak v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Ten sídlí v historické vile, kde byly problémy s rozvodními sítěmi, špatným těsněním oken a dveří a nedostatkem prostoru. Dům dětí se tak rozšíří o novou přístavbu pro výtvarný a keramický ateliér. Náklady jsou přes 40 milionů korun. K tomu ale radnice přidala v průběhu prací i novou fasádu a opravu střechy. S nimi se původně nepočítalo, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Farský.
4: Bylo by hloupý udělat tam všechno nový a nechat tohleto, takže jsme se rozhodli, že tu fasádu uděláme. A co se týká střechy, tak v podkroví se odkrylo nějaké bednění, zjistilo se, že do té střechy zatékalo, že tam byla zvolená špatná technologie a hnily nám tam prkna a trámy. Takže tohleto jsme museli taky odstranit.
2: V Liberci vzniká model města. Magistrát ho plánuje umístit do Kostelní ulice. Jde o jeden z projektů z participativního rozpočtu. Hlavním materiálem pro výrobu modelu bude beton. Dominanty a důležité stavby budou z bronzu. Na modelu lidé uvidí centrum města a jeho okolí. Rozdělený bude do několika částí. Z betonu ho totiž není možné odlít v celku, říká výrobce modelu Ivo Louda.
5: Nás napadlo, že z tadyhle z té vlastnosti uděláme přednost v situaci, kdy v centru města vznikne nějaká nová budova, která je potřeba zanést, tak my můžeme ten díl vlastně vymout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
2: Kdy bude hotel model hotový, zatím není jasné. Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku je dnes celý den na programu Den Českého Švýcarska. Připravená jsou hudební vystoupení nebo komentované prohlídky Schindlerovy pletárny i místního pivovaru. Na programu je také sraz legendárních motocyklů Čechie Bemerland.
3: Počasí.
2: A v Libereckém kraji je převážně polojasno, přechodně až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky. Později večer a v noci očekáváme od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru pak bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, místy dobré a biozátěž je na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 14H v ulici Československé armády v Jablonci nad Nisou se na kruhovém objezdu srazila dvě osobní auta. V úseku očekávejte zdržení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Řekli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si normálně kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselení to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záborů stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura tam má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

nám vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď můj

0: pohádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Část Čaldova náměstí v Liberci je do pondělí uzavřená. Výstava v Libereckém paláci Líbek nabízí svatební čepce zdobené skleněnými perlemi. Pětici horolezců zachraňovali v noci hasiči v Adrpašských skalách. Skupina lidí uvízla při výstupu na skálu. A bude převážně polojasno, přechodně oblačno, přeháňky jen na horách. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. V horním centru Liberce je ode dneška uzavřena část Šaldova náměstí. Informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici, která potrvá do listopadu. Celé září budou dělníci pracovat v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatky zůstanou otevřené.
2: O prvním říjnovém víkendu se uzavře celý úsek mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova, a to včetně křižovatek. 5. října pak dělníci začnou pracovat mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského. Tam by měla uzavírka skončit na konci listopadu. Objízdná trasa vede ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Návštěvníci galerie Johann v Libereckém paláci Líbek uvidí výstavu parádních čepců ozdobených skleněnými perlemi. Slavnostní pokrývky hlavy nosili lidé na Moravě, v Krkonoších i v Německu. Výstava vznikla jako součást festivalu Christwell Week ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově, říká muzejní etnograf Václav Holas.
3: Čelenky vypadají vlastně úplně podobně jako ty cizokrajné indiánské třeba. Po tom obvodu je imitována čelenka z rozmarínu, ale aby to bylo trvanlivé, tak je to uděláno z husího peří. Pod tím vidíme takzvané třaslice. Když ta nevěsta šla, vydávali takový cinkavý zvuk.
0: Výstava bude k vidění do konce října. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali pětici horolezců v Adrpašských skalách na Náchodsku, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. Tři ženy a dva muži uvízly při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byly na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Aktuálně jich je v Česku zhruba 1800 a lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. U 2/3 z nich se to má do roku 2034 změnit.
1: Počasí.
0: A dnes čekejme převážně polojasný den, přechodně až oblačný, na horách se ojediněle můžou vyskytnout přeháňky. Později večer a v noci bude od západu přibývat oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni. Vítr fouká mírně jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer čekejme jeho slábnutí. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, místy dobré a bio je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pokládka kabelu uzavřela ulici Dětřichovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Hejnická, Studánecká a Ztracená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: Květa Fialová podle Nadi Konvalinkové.
2: Zdravím všechny posluchače pořadu Úžasné životy. Dnes budeme vzpomínat na Květu Fialovou. A vzpomínat bude Naďa Konvalinková.
3: Já jsem schopna udělat cokoliv, kdykoliv, ale i v situaci nesmírně vážných, že jsem byla u pana Vericha, já jsem byla v Kolíně, že a měla jsem takový manželství, který jako se nevyvedlo. A prostě co teď, bytová nouze a tam byla paní, oni hlídali starý hřbitov a řekla, my máme volnou márnici, už jsem brala věci a bydlela jsem v té márnici asi 3/4 roku. Ten klid na tom hřbitově, to bylo něco tak krásného. Já byla v márnici úplně šťastná. No a pak mě hned rozvedli, když jsem řekla, že bydlím v márnici. No a tak to bylo vážně.
2: Co tě neporazí, to tě posílí. To bylo její heslo.
4: Já sním, že přijde on mého srdce šampion.
5: A proč bych tím šampionem nemohl být já? Jack Batman, majitel po čertech prosperujícího podniku Trigger Whisky Salonu. Proč?
4: Sním o muži, který by mě učinil jenom lepší.
5: Pá, sny.
4: Tak teprve poznám, co je to láska, ten svatý cit. To je tutovka.
2: Při sledování filmu Limonádu Joe mě naprosto okouzlila, protože tam byla skutečně úžasná tornádo Lou. Vlastně počkat, já jsem ji viděla ještě ve filmu Princezna se zlatou hvězdou. To bylo úplně první, kde hrála takovou tu ledovou milovnici koní, že? A s těma svýma nádhernýma očima. Prostě tak byla pro mě taková, jakoby taková ledová krása mi přišla.
6: Buďte vzácná, paní má, v naší zemi vítána.
4: Díky. Je mi velkou ctí, že vy, princi, vítáte mě.
6: Povězte, jak se vám líbí zámek náš a naše země?
4: Nevím nic o vašem zámku. Nedívám se na zemi. Okouzlená jsem však zcela.
6: Čím?
4: Vašimi stájem.
2: Přišla mi taková nedostižná, jakoby hodně nedostupná a vlastně poprvé jsem se s ní mohla setkat při natáčení filmu. Adéla ještě nevečeřela, ale my jsme tam neměli žádnou společnou scénu, takže paradoxně já jsem se daleko dříve než s Květou seznámila s jejím mužem, režisérem Pavlem Hášou, který se mnou, když jsem byla ještě v Plzeňském divadle, tak si mě vybral a natočila jsem s ním takovou televizní inscenaci Čert na zemi. A Květu jsem poprvé osobně potkala, když jsem dostala takovou rozhodující nabídku do městských divadel pražských, když se mi povede po představení, takže dostanu angažma a to bylo v komorním divadle Hra Eduarda Petišky Loupežnice. A tenkrát Květa právě s Pavlem Hášou mě přišli před premiérou oba pokopat, přinesli mi kytku a nějaký dáreček a takže takhle jsem se s Květou seznámila osobně poprvé. Naštěstí teda jsem se do městských divadel díky této roli dostala a hned moje druhá hra byla Tři Alberti a slečna Matilda, kde Květa Fialová hrála hlavní roli slečnu Matildu a já jsem hrála takovou její rozvernou neteř. Takže se zkoušelo, poznal jsem její úžasný humor, její skvělé herecké umění a hlavně, když bylo po premiéře, tak se na mě podívala a řekla, patříš do mé řeky a od té doby jsem vlastně patřila do jejich rodiny. Samozřejmě, že člověk ke všem těm starším kolegům přistupoval s velikou úctou a samozřejmě s ostychem, takže když mě nabídla tykání, tak jsem samozřejmě druhý den přišla a vykala jsem zase a dělala, že se urazila, že se mnou nemluví, že si toho nevážím. Já říkám, když já nějak nemůžu ještě, musím si na to zvyknout. No ale potom vlastně, že byla velmi přátelská, vstřícná, takže ten ostych rychle pominul a musím říct, že každá návštěva u nich doma prostě byla neuvěřitelná, protože jak Pavel Háša, tak Květa měli neskutečný smysl pro humor a prosmáli jsme se večerem a pak jsem k ním začala jezdit na chalupu, kterou mají v Chřibské, takže vlastně to už jsem opravdu byla v rodině. tam měli na zahradě, vybudoval Pavel takový jako ostrůvek z kamení, kde byl jakoby plotínka a krb a tam se odehrávalo veškeré dění mimo kuchyň, protože tam se grilovalo maso a vlastně se sedělo a popíjelo. A první rok si pamatuju, že Pavel mě poprosil, že jsem s ním zasadila plot. Bylo to z takových keříků a do dneška ten plot tam roste a už jakovej hodně ty keře, ty už mají silné větve a oni to pravidelně přistřihují, takže Zuzanka mě nedávno poslala fotku, jak plot vypadá. Takže to už uplynulo opravdu snad 40 let, nebo jak dlouho. Plot přátelství, to je pravda.
0: Gert, zde jsem mu naposledy hrála jeho ukolébavku.
7: Ukolébavku?
0: Jinak by neusnul. Zde byl jeho oblíbený koutek. Zbožňoval vůni květin. Jen tohle po něm zůstalo.
7: Prosím?
0: Ano. Nic než obojek.
7: Gert byl... pes?
0: Ano. Jen on mě chápal.

0: to, že bych si vážila nějaké své role, to bych jako říct nemohla. Jsem se spíš bála, vždycky jsem vyděšená, když se potom vidím, ale upřímně řečeno jsem všecko dělala strašně ráda, protože buď byla ta role krásná, nebo tam byl milej kolega, nebo tak, mě strašně záleží na tom, i když v divadle bylo třeba obsazení, tak se dívám, kdo tam hraje, jestli tam budou lidi, který mám ráda, protože s nima budu trávit dost dlouhý čas a to je pro mě strašně důležitý, takže vždycky u těch rolí mám vzpomínku na režiséra, na tu atmosféru, která tam byla.
1: Já vzpomínám nejvíc, protože to byla poslední a myslím si, že to bylo moc hezké představení Manžel pro Opalu, to jsme spolu hráli v divadle U Valšů. A tam to přátelství bylo, protože jak už se známe, tak vlastně to jsou dvě přítelkyně, o kterých to je. Takže to bylo tak, si myslím, pravdivý a tak nám bylo spolu dobře. Jo, ještě jedna hra, ale to bylo něco příšerného. To se jmenovalo Kilokagátie a ne Rychlokurs dokonalé harmonie. To bylo v divadle ABC a tam hrála právě Květa, Stella Majová, Stelinka Zázvorková, prostě všechny ty nejstarší dámy divadla a přijeli jako na takový kurz, kde se měli omladit a já jsem byla vedoucí toho kurzu a předcvičovala jsem a právě jsem do nich lila ten optimismus a všecko. A Lojza Švehlík tam hrál tenkrát školníka. No, pamatuju si to jako dneska, že to bylo tak strašné a tak hrozně jsem se styděla. Dámy si z toho dělali legraci samozřejmě, ale prostě to nebylo představit. Takže opravdu jako musím přiznat, že před každým představením jsem s Lojzou šli a museli jsme si dát panáka, aby jsme to představení přežili. Tak to je taková horší vzpomínka. A Květa to zase brala, no a co, hlavně, že jsme spolu a že se užijem, no. Jí si pamatuju vůbec nejvíc ze hry Harold a Maud, kdy hrála Maud. Hrála jí třikrát, hrála jí v městských divadlech pražských, za režie Ládi Vymětala s Filipem Blaškem, který hrál Harolda, a pak jí hrála v Mladé Boleslavi a pak jí ještě hrála s Pepičkem Kubáníkem, se svojí takovou poslední životní láskou v Uherském Hradišti. A všechny ty tři mod byly skvělé. Já teda, pro mě byla nejlepší v tom divadle ABC.
0: Pro mě teda je velikým svátkem, že můžu hrát Harold a Maud. A ta mluví tak krásně. Říká ty věty, které si já myslím celý život. Tak to je takový štěstí veliký. Ne? A tak mě nikdy nenapadlo, že bych to já mohla hrát, samozřejmě. Já jsem nikdy neměla pocit, že bych, já to bych si chtěla zahrát, abych se styděla před osudem, teda tohle si pomyslet. Tak to ne, buď něco přijde, nebo ne.
1: Byla velmi přátelská a dalo se s ní na všem domluvit, že prostě jsem nemusela si brát servítky, se říká, hele, tohle mi nevyhovuje, pojď to zkusit jinak, nebo tady v tom mi není dobře, já bych třeba to zkusila, říká, zkusíme, takže nebyla dominantní v tom, že by člověka nějak jako přikazovala do něčeho, do čeho člověk nechtěl, nebo se v tom necítil dobře a byla velmi kontaktní, čili to bylo z očí do očí a to je pro mě v herectví velmi důležitý. Ona měla takový, byla mimo prostor čas, já nevím, jak to vyjádřit, ale prostě ona si kde si lítala, ona si tak lítala jako jak v životě, tak i mně to přišlo někdy v některých rolích na tom jevišti.
0: Mám takový pocit, když jsem na jevišti, když se mi to tak podaří, že neexistuje nic, že tohle je ten můj život. Že tady žiju, že nemám rodinu, že nejsem v Praze, nemám kocoura nebo psa. Nic. Že tohle je ono. Párkrát jsem měla ten pocit, že to je ona, že když pak odejdu, tak jako, že jsem umřela. Že už to není, že najednou už ten život té bytosti, kterou jsem hrála, že vlastně odešla, není. A když mám ten pocit, že to je právě ten jediný můj život, tak to je takový krásný pocit.
1: My jsme pak teda už hodně za dlouho, kdy už jsme spolu sehráli spoustu věcí. Například jsme hráli hru, kterou režíroval právě Pavel Hálša, Čtika k večeři. A tam jsme hráli s Libuškou Švormovou, Václavem Postráneckým a s Květou. No a to prostě byl úžasný komediální zázrak, musím říct, že jak ten Vašek nás inspiroval všechny, tak my jsme mu velmi krásně sekundovali. Ta hra se hrála snad 18 let. Já jsem velmi jakoby stydlivá spíše v tom projevu, nebo prostě než se v něčem zabydlí, mi to trvá. Když to květa prostě tady rázně, ta prostě do toho šláple, zkusí špatně, tak zkusí jinak. Ale já vždycky opatrně to, takže prostě že mě naučila nebát se prostě zkoušet. Nebát se prostě být i špatná, protože jako z toho se může i něco narodit. Jo. A v životě mě naučila se umět chránit.
0: Ze začátku samozřejmě jsem byla nešťastná některé věci, protože se mě nenapadlo. Člověk mladý je blbej, nebo já byla jediná blbá, že nějak to za mě musí vyřešit někdo jiný, ten osud. Tak jsem byla nešťastná z takových blbostí. Zahazujem jisté pro nejisté, znáte tyhle všechny věci. No a pak jsem si uvědomila, že vždycky je vina oběť, teda já. I když někdo mě velmi ublížil, měla jsem být připravená samozřejmě. No tak pak jsem do toho vplula a řekla jsem si, je to všecko v mých rukou, je to moje vina nebo moje štěstí, tak to je. A za každý trápení jsem vždycky vděčná, protože jestli mě něco naučilo, poučilo, tak je to trápením, kterým jsem prošla, a proto je moje heslo, čím horší, tím lepší. To je dar.
1: Existovala velká důvěra. I když zase, protože Květa byla vyhlášená hlasná trouba, takže ona neuměla udržet tajemství. A takže jsou věci, které já bych jí prostě nesvěřila z toho důvodu, že bych nechtěla, aby tato věc zrovna kolovala ve všech kuloárech. Takže v něčem jsem si před ní musela dávat pozor. U Květy neexistovalo, že může být taky milosrdná lež. Ta prostě říkala všechno na rovinu. A jsou věci, které já prostě bych opravdu si myslím, že nejsou důležité říkat. Jo, že člověk má v určitém momentě prostě pomlčet, ale Květa tohle neznala. Si pamatuju situaci, kdy se hrála nějaká premiéra a ona přišla v ABC do šatny a říkala, byli jste příšerný, ale všichni. A Boba Švarc se tenkrát zeptal, a já taky, ty jsi byl nejhorší.

0: My jsme hráli s paní Brejchovou takovou dramatickou věc, Dobrou noc, mami, a jeden, to jsme na Ungeltě hráli, a to je tam blízko, ten malý divadla, jeden pán spal, tam krásně spal a my jsme hráli. A pak Jana přišla po konci, říká, ten pán spal, já jsem říká, Jano, jsou lidi, kteří trpí nespavosti, prášky, jak jsou nezdraví, tohle. Představ si, že my uspíme člověka, je něco krásnějšího. To je dar. No tak pochopila, že mám pravdu.
1: Když jsem nastoupila do toho angažmá, když jsme spolu hráli, tak jsem byla nějaká, to asi nějaká smutná, nic si z toho nedělej, půjdeme ke kartářce. Ta ti řekne všecko. Takže takhle začala naše pout po těchto kartářkách. Takže ta první, ta byla v takovém sklepním bytě v Nuslích, nevypadalo to tam vábně. Ta paní taky zvlášť nevoněla a vyložila nám, že brzy umřem a okolo nás, že taky všechno pomře. Když jsme se plazili z toho sklepního bytu a Květa byla celá bílá, já jsem plakala a na náměstí bratří synku se na mě Květa takhle podívá a říká, a nic si z toho nedělej, já zítra zavolám jinou a ta bude optimističtější. No a byla. Takže pak jsme opravdu absolvovali, vždycky přišla, že má úžasnou, která všecko ví a všecko řekne, takže jsme absolvovali spoustu těchto dám a bylo to moc zajímavé. Taky, jak jsem jezdila k ním na chalupu, když jsem tam přijela poprvé autem, ona byla nadšená, že jsem autem a říká, to je báječný, pojedeme do Německa, protože to bylo blízko Žitavy, v Německu jsou slevy. Já říkám, kdy to nepojedeme, já nemám marky, to nevadí, já ti půjčím. Já říkám, kdy to nepojedeme, protože já nemám pas, to nevadí, pojedeš na Zuzančin. To byla Květy dcera a já říkám, kdy to nejde, a z kuchyně se ozval hláč, Káčo, pitomá, zavřou tě až z Černáš, a jeli jsme. Teď jsme přijeli na ty hranice, tam ten pohraničník, Květa strolovala okýnko, říká, je paní Fialová, jedete do Německa, jsou tam slevy, víte co, pan Háša? No vůbec si nevšim, že za volem tam sedí někdo úplně jiný, než koho má v tom pase. Takže jsme prostě, no vidíš, to je báječný, tak jsme nakoupili ty svetry za 3 marky a boty za 4 marky. A Květa říká, vidíš, to je báječný, a tam, když se takhle podíváš, tam je takový mostek a ten, když přejdeme, tak tam už je Polsko a tam mají koše za 50. Já říkám, Květo, takhle, když sedím za volant, tak si nikdo nevšimne, že jsem trošku kulatější než ta Zuzanka na té fotce, která byla v té době úplně hubenoučka a droboučka. Říká, nevadí, řeknu, že seš před porodem, a šli jsme. No já jsem prošla hranicí 4x na cizí pas a nikdo si toho vůbec nevšiml.
0: No on se furt o mě bojí. Já když jedu na zájezd, furt si myslím, že někde během života furt někde natáhnu zobák. Já lžu, protože on se bojí, to dělám kvůli jeho zdraví. Když jedu na zájezd, protože on nezná zeměpis. Kdybych řekla, že jedu do Tokia, tak si myslí, že to je v Kolíně, že jo. Takže já mu řeknu, jedeme tady jenom kousek a jedu do Žďáru. No a tak dále, tam jsem dostala infarkt, ještě jsem ani nezačala hrát, už mě vezli do Nového Města. A tak pak mu volají, že tam, pak jsem tam 6 neděl ležela. No pak řekla, vidíš, si lhala. No to je kvůli němu, že kvůli mužské musíme jim lhát, aby byli šťastní.
1: Vždycky v zimě, prostě v lednu, kdy divadla mají takovou větší pauzu, tak jsem si řekl, že Květa byla workoholička, která opravdu neuměla zastavit, tak jsem se o ní bála, protože měla 5násobný bypass, srdíčko a takže prostě se si říká, musí si odpočinout, vždycky si mě někam odvlekla. Nejdál jsme byli asi v Tunisu, v Egyptě, na Kanárských ostrovech několikrát. No, ale to domolená nebyla, bych řekla pravdu, že ona v 7 ráno lup kafe na stole, pak mě hnala na snídani, tam mě naložila na talíř a když jsem to nedojedla, tak mě řekla, že v Africe lidi hladovějí, umírají hlady a že prostě nespím nic, nechám si taky to nadávat, mě nebudeš, ty budu si nadávat já. No a pak mě hnala po tom ostrově nebo prostě po tom areálu a hnala mě, takže ne, že bychom se zastavili, tamhle kytička, tamhle motýlek, ne, šla s takovým generálským krokem, prostě ona byla opravdu velká chodkyně a já jsem se za ní koulela úplně vyřízena. No a když to takhle pokračovalo celý ten pobyt, tak jsem si příští pobyt řekla, že takhle to nepůjde. A vzala jsem ještě jednu kamarádku, která s Květou chodila a já jsem mohla konečně vzít detektivku a přečíst si ji, nebo prostě odpočívat si, jak si dovolenou představuji. Na lehátku, slunice a podobně.
0: Vlasy vidíte, mám šedivý, kroutěj jsem jako Lidožroutovi, tak to jenom umeju. S tlamou si natírám tímhletím Lenienskou z lékárny. To je taková, dřív stála 4,20, teď stojí asi 18 korun, to mám na půl roku krabičku. Umeju se mejdlem, natřu se lenianskou ráno a večer. Sem tam jsem cvičila, mě to nebaví, já si připadám jako takový blbec. Takhle ležím, cvičím, kocour a mám v ksichtě. Tak mě to připadá připitomněli, tak nic, tak chodím, nic. To no, já nevím, já noc nic nedělám. Tak čumím.
1: Milovala každou svoji vrásku, každou šedinu. Říkala, že sahř je báječná věc. Já teď čím dál, když přicházím do let, tak s ním jako v mnohem nesouhlasím, ale ona prostě každou tu nemoc vítala a milovala. A dokonce, když měla chřipku, no já si ty bacily, já si s nima udělám mejdlo, já jim uvařím čajíček a pak si spolu prostě vyřádíme a oni tím pádem jako mě mají rádi a prostě zase jako rychle odejdou tím, čím víc lásky já jim dám. Člověk nikdy nevěděl, co je pravda, co je nadsázka, ale právě třeba, když jsme chodili na takové povídačky naší Kačky, jsme to říkali, do domovů důchodců, tak ona vlastně tím starším lidem dodávala neskutečnou energii a neskutečnou sílu s tím, jak říkala, že se musí žít každý okamžik, že prostě vlastně nikdy člověk neví, jak dlouho tady bude, jak to má vyměřeno a proto prostě žít s radostí a naplno a vážit si každýho dne a všeho a každá zkušenost, kterou potkáme, je vlastně zkouška a my tou zkouškou musíme projít a i to stáří je zkouška a čím lépe a s optimismem budeme brát každý den, tak tím lépe to zvládneme.

0: já strašně ráda jako chodím, ale jdu třeba stokrát po jednom místě, ale vždycky je to jiný. Vždycky si člověk myslí něco jiného, nebo jdu s někým, že jo, a povídáme si. S Naďou mám příhodu. Ta nerada chodí, no, nebo proto. Jsme byli na Kanárech asi dvakrát a ona je zoufala. A já si mi říkám, no Naděnko, nemyslí si, já umřu dřív než ty, já už tam galaxie to volí tam všecko, už to budu vědět, mapy budu mít. A ty nemyslí si, ona říká, jak si pak ležet na obláčku, já jsem říkal, ne, už zabudu těkat na rakev, vstávej a už bude turistika hezky. No. Tak už se ona, a pak říkala, Ježíš, ona se bojí teď, a říká, my jsme dlouhověká rodina a teď se bojí, ta se bude, že já budu mrtvá, se bude bát umřít, že už ji budu tahat někde tam. A je miliardy galaxií, no. Vlastně to je pak čedok zadarmo.
1: Měla velký bolesti zad, Zuzanka jí vezla do nemocnice a oni řekli, že tam žádný nález není a to už byl infarkt. A byl rozsáhlý. A potom, když, myslím, že byl nějak bezvědomý a pak prostě propukl ten Alzheimer. No. Moc mě to trápilo, myslím si, že si tohle nezasloužila. Byly to 4 roky, jak pro tu Zuzanku, pro nás všecky vidět jí takhle odcházet. A, protože už nemohla být doma, byla v Alzheimer centru a on takhle odešel i její manžel Pavel Háša, zatím jsme jezdili se do Kobylis a to období potom, aby nebylo prázdno, tak vlastně s tou láskou, s tím zamilováním, který potkalo na konci života, tak si vlastně zpestřila život, ale tohle si nezasloužila. Tak se si říká, kdyby si jí býval Pán Bůh vzal už při tom infarktu, že by to bylo milosrdnější. Ale my jsme za ní jezdili, jak to šlo, vždycky jsem nějakou partu sehnala, všichni její kamarádi a střídali jsme se a bylo krásný, že ona tam potkala pana Vericha. Tam chodil pán, který byl zarostlý, fousatý, měl ty malinký očička, usměvavej a opravdu prostě to byl obtisk Vericha a vždycky ahoj Verichu a on ahoj Květo, takže tam měla svého Vericha. Já si myslím, že si našla teda jako i v tomhletom období něco, co prostě jí těšilo. Nepřišlo mi, že by byla smutná, že by to brala to, jak to šlo, jak to bylo prostě. Přestože už to vědomí bylo někde jinde. Bylo zvláštní, že měla takovou ctitelku, která prostě seděla skoro na každém představení a Květa už to potom začala považovat za stalking, protože už jí furt jí psala dopisy, byla vždycky v první řadě v prostředku, nosila jí dárky a Květa už najednou to považovala prostě za obtěžování a prostě pak už jí jako prostě nesnesla i jak jí jednou vynadala a řekla, nezlobte se, nechte mě, já to není příjemné. A nakonec, když skončila v těch průvodnicích, tahle paní za ní chodila každý den, vozila jí koláče, dělala jí džusy, prostě freše a vozila jí s tím vozíkem na procházky. Střídala i Zuzanku, která prostě, protože vlastně učitelka ve škole umění, tak toho času tolik neměla, i když chodila za ní stejně každý den, ale prostě, když nemohla, tak vlastně jí podala informace, co s Květou. Takže takový zvláštní příběh ke konci života.
0: Víte, my se narodíme, já to tak vidím, a dostaneme duši a ta je plná semínek. Semínek z vaší rodiny nebo takhle a darů od těch nahoře. Já neříkám, že je tam jeden, ten by to nezmák. Tam jich je víc, ty anděle a tak. A teď vám dají nějaký nadání určitý. A vy potom musíte udělat všecko pro to, aby se vrátil, až odchází z té rozkvetlou louku, ne úhor. Někdy se koukám, říkám, bože, co oni asi vrátějí.
1: Ještě musím říct, že když odešla, tak Zuzanka hledala urnu, do které by maminku dala a líbila se jedna firma, která vyrábí urny, do které se dá s tím popelem i troška hlíny a dá se tam semínko. A když se ta urna dá do země, tak se pak rozpadne a z té hlíny vyroste strom. Takže ona jim volala a říká, prosím vás, já bych od vás pro moji maminku Květu Fialovou potřeba urnu. A mi říkali, Zuzanko, prosím vás, teď tohle před lety byl nápad vaší maminky a my to od té doby děláme. Tak se kruh vlastně uzavřel.
2: S dalším dílem seriálu Úžasné životy skončilo vzpomínání Nadi Konvalinkové na Květu Fialovou. A kam se vydáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Tentokrát budeme cestovat do rumunského Banátu, kde nadšenci z Českolipska už 15 let organizují populární kulturní festival. Uslyšíte nejen o speciálně vypravovaných festivalových vlacích z Prahy do Oršavy, ale také o oblasti Banátu, kde žije česká menšina. Hostem v pořadu bude nejprve Roman Hruza z klubu železničních cestovatelů, poté fotograf a člen turnovského klubu Přátel železnic Českého ráje Martin Veselý a nakonec novinář Radek Bartoníček.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem se dnes vydá na dalekou cestu až do rumunského Banátu, to protože právě tam se vydal speciální vlak na tento hudební festival, který pořádají nadšenci z České Lípy. My si ale budeme povídat s Romanem Hrůzou z klubu železničních cestovatelů, a protože on o tom vlaku ví vlastně hodně. Tak nejprve se zeptám, jaká je tradice vlastně těch vlaků, které dováží fanoušky právě na festival Banát.
2: Ta cesta byla docela kolomná k tomu, než vzniklo to, že tam vypravíme takhle nejdelší vlakovou soupravu v Evropě. Štěpán Slaný jako zakladatel a ředitel festivalu měl už v roce 2015 první myšlenky o tom netrápit se na těch předspaných dálnicích a jet vlakem. Tak na divoko prostě zajel na generální ředitelství Českých drah na nábřeží do Prahy a tam prostě řekl, já chci vypravit nejdelší vlak do Banátu, do Rumunska, s kým můžu mluvit. Tak ho prostě vypoklonkovali, že nikoho takového neznají, že to neumí, tak se tam přes podatelnu vrátil znovu. Opět se mu řeklo, že tam vlastně mu neumí poradit, až mu jedna vlastně známá poslala kontakt na někoho, kdo se mu ozval a řekl, hele, my to umíme, ale jsme z RegioJetu, jestli to nevadí. No a takhle mu vlastně RegioJet postavil první soupravu v roce 2016, což vlastně nevystačilo, takže se musel nakonec i přes ten RegioJet domluvit s Českými drahami, což se dozvěděli až zpětně, když bylo všechno objednaný a upečený, takže tam asi padaly i trošku hlavy.
1: Co ten současný vlak, který se vydal směr Banát, směr Rumunská Oršava, výjížděl z pražského Holešovického nádraží, zamířil až do Rumunska. Kolik měl vozu a jak třeba dlouhá byla ta souprava?
2: Technologicky nám dovolují přepravní podmínky 16 vagonů. I s mašinama je to zhruba 500 metrů délky, takže i tak vlastně už máme problém s posledními zastavit u peronu, nicméně naši cestující jsou instruováni, fanoušci to znají, takže nastupují přesně dveřmi z těch nástupišť. Ta souprava už jsme vychytali vlastně, že je tvořena nejen standardními béčky zelenými s otvíracími okny, je tam i restaurační vůz, jsou tam spací, lehátkové vozy, letos jsme tam poprvé měli taneční velkoprostorový vůz.
1: A je asi zřejmé, že návštěvníci Banátu jsou nadšení, protože už tam vlastně, řekněme, trošku načichnou tu atmosféru.
2: Je to tak, nejen tou hudební atmosférou, ale je taková vlastně tradice a zvyklost, že každý napeče, navaří, udělá jeho chlebíčky, jednohubky, takže v tom je i taková soutěž, navař, upeč, přines, a pak je tam taková jako hromadná degustace a výměna těch dobrot, který si tam vlastně ty lidi přináší. Plus nově tam máme partnera vlastně Stezky z lásky a ty tam mají stage nebo takový prostor, intimní prostor pro navazování kontaktů.
1: Dá se zmínit, kolik třeba lokomotiv se během té jízdy vystřídá na tom vlaku?
2: Tak z Prahy vlastně to jede s Fírou a první mašinou na kraj Maďarska, čili Československo, potom to přepřáhne na další mašinu a jede to Maďarskem a poslední mašina je rumunská, takže Temešváru je to do Úvrati, takže tam se ještě vlastně dost posunuje, a taková nepříjemná novinka je, že vlastně od příštího roku se zavře poslední úsek trasy Temešvár-Oršava, protože i v Rumunsku modernizují a zrychlují tratě, takže se tady bude vlastně 5-6 let narovnávat trasa, a bohužel to znamená, že letos jsme se s vláčkem rozloučili a uvidíme, co organizační štáb festivalu v čele se Štěpánem Slaným vymyslí a přinese pro příští ročník za alternativy dopravy.
1: Říká Roman Hruza v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Už za pár minut se do Banátu vrátíme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává v rumunském Banátu. To proto, že si budeme povídat s Martinem Veselým, který i s objektivem vlastně mapoval celou tu atmosféru. Martin Veselý je z klubu Přátel železnic Českého ráje, tak má k vlakům samozřejmě blízko. Jaká očekávání si třeba měl od vlaku, který se vydal do rumunského Banátu?
1: Tak Banát Express už mám v povědomí delší dobu, jak jsem se tady dozvěděl, tak od roku 2017. Vím, že 2 roky zpátky ho snad na území České republiky táhla dokonce i parní lokomotiva, takže to určitě se dostalo mezi mé nějaké širší povědomí. A když přišla možnost vydat se na Banát, tak u možnosti dopravy bylo jasné, že zvolíme vlak.
0: Co tě zaujalo třeba na tom vlaku, protože to není obyčejný vlak?
1: Není to obyčejný vlak, je to vlak mimo klasický jízdní řád a ať už vezmu složení soupravy, kdy jsme měli takřka historické vozy, ne přímo historické, ale vozy, které pamatují pravidelnou vozbu zhruba 40 let zpátky, tak i to bylo takové zpestření, protože v dnešní době už máme moderní vozidla a vlakem třeba se zavíracími okny už se člověk sveze málo kdy.
0: Kromě toho na tebe určitě zapůsobila i atmosféra v samotném Banátu. Co ta atmosféra toho festivalu?
1: Já jsem překvapen, co tady kluci z České Lípy a okolí byli schopni vytvořit, protože ano, je to 15. ročník, už s tím nějakou dobu pracují, ale tady to okolí, příroda i ta atmosféra toho festivalu, to okolí tomu strašně dodává a jezdí sem, nebo aspoň jsem tak pochopil, že sem jezdí lidi, kteří fakt chtějí to tady poznat, chtějí si to užít, takže tady nenarazíte na nějaké prudiče, ale opravdu je tady uvolněná atmosféra, lidi se přijeli bavit a je to tu úžasné.
0: Kromě toho samozřejmě také výlety, co bys doporučil někomu, kdo by se třeba do Banátu vydal, protože jsme byli na 2 výletech.
1: Absolvovali jsme například výlet k soutěžce a do jeskyně přímo v ústí Dunaje, kdy začátek výletu byl cestou, kterou bych přirovnal stezce Slovenského ráje, kdy se šlo pár kilometrů vyschlým říčním korytem s množstvím žebříků a pak se vleze do jeskyně, kde je totální tma, takže bez nějakého umělého světla je cesta poněkud dobrodružná. Naštěstí jsme světlo měli, takže se cesta zvládnout dala v celku v pohodě. No a člověk na konci jeskyně vyleze u ústí Dunaje, což bylo samo o sobě velmi zajímavé, protože ten pohled, když se ta jeskyně před váma otevírá a ten Dunaj z ní vylézá, tak je opravdu krásný. No a druhý výlet byl na horu Traskavec a musím říct, že někteří si sáhli, myslím si, na své dno, protože není to úplně začátečnický výlet, ale myslím si, že to stálo za to nahoře, kdy člověk vystoupal bezmála 700 výškových metrů na 4 kilometrech, jestli se nepletu, tak ten výhled pak právě na údolí Dunaje, na tu rumunskou i srbskou část, protože Dunaj tu půlí vlastně hranici, tvoří přírodní hranici, tak pak ten výhled byl naprosto parádní.
0: Říká Martin Veselý v této části povídání v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Do Banátu se vrátíme ještě za pár minut, a to při povídání s novinářem Radkem Bartoníčkem.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává v rumunském Banátu. Radek Bartoníček, novinář, je mým hostem, se kterým si budeme povídat na závěr dnešního vydání. Je aktuálně CZ, ale vlak asi patří do tvého běžného života. Jezdíš

0: vydat. A pro mě vlak je naprosto nejoblíbenější dopravní prostředek a jestli můžu přiznat, tak já mám obrovskou slabost pro pendolino.
1: Dokážeš v tom vlaku pracovat?
0: Ve vlaku se mě pracuje nejlíp, protože já vždycky si pro sebe říkám nebo svým známým za prvé, že se tam skvěle pracuje, protože člověk se opravdu může soustředit, že nemůže nikde z toho vlaku utéct, tím pádem opravdu se soustředí jako na tu práci. A za druhé, já si myslím, že vlaky jsou opravdu jako galerie, protože když se podíváme z vlaku v české krajině nebo když řeknu v moravské krajině, pořád ty pohledy jsou jako nádherné. Navíc to člověka strašně jako inspiruje, ne? Protože když třeba člověk přemýšlí nad svým životem nebo co by jak udělal a sleduje tu krajinu a sleduje samozřejmě i lidi a navíc ještě já mám moc rád to. Já si myslím, že Česko, nevím, jak je to v zahraničí, a Česko a Morava, že často u těch kolejí ty lidé ještě pořád to mají takové jako starodávné často. Jo, že tam vidím jako ty dvorky, vidím tam prostě nasazené jako ovocné sady a všechno to prostě působí fantasticky.
1: Musím se tě také zeptat, jak jsi užil cestu vlastně do rumunského Banátu, kde jsme společně v jednom kupé cestovali a samozřejmě celou cestu bylo o čem si povídat.
0: Je to náročné. Je opravdu, neřeknu nic nového, je úplný základ, s kým člověk prostě cestuje v tom kupéčku. Já jsem měl štěstí na to, že jsem cestoval prostě s tebou, s Martinem, se svým kamarádem Staněm Duvkou a ještě s náma byla, že jo, dvojice lidí ve středním věku a je důležité si jako vyhovět. Myslím, že se člověk jako moc nevyspí a když se ráno jako probudí, není jako úplně na tom dobře, ale podle mě, co je velice důležité, že je nádherné, když se člověk ráno probudí a už svítá, jo, protože já mám strašně rád, když jako vychází jako sluníčko, probouzí se nový den, vždycky zatím cítím, že dostáváme šanci prožít jako další den a potom musím říct o tomhle nostalgickém vlaku to, že já bych s ním jezdil třeba už jenom proto, že se dali stáhnout ty okýnka, jo, prostě mít stažené okýnko, dívat se do krajiny, vlasy samozřejmě vlají, člověk prostě je jako v takové jako fakt euforii, to je bomba a ještě musím říct jednu věc, že my jsme jeli vlakem nostalgický vlak a já jsem si povídal s tím pánem, co vlastně jakoby se podílí na tom, že ty vlaky je možné si objednat, nebo prostě pán, který měl na starosti tu kuchyni i ze svou patrně přítelkyní a oni byli fantastičtí. Zase se ukázalo, že když někdo dělá něco s láskou a my jsme cestovali s lidma, kteří opravdu jako mají k vlakům jako opravdu srdečný vztah, což hrálo obrovskou roli, protože to není jednoduché. Člověk musí mít jako dobrou náladu, když ji nemá, tak to musí umět, jakoby nemůže se naštvat, musí mít pochopení, že to prostě má nějaké překážky. A oni nás jako perfektně obsluhovali, že jo, šli jsme do toho vozu prostě restauračního, ta paní se usmívala, prostě bylo možné tam si objednat jídlo až někdy, samozřejmě dopředu jsme ho měli, ale dlouho do večera a ona ráno už byla nachystaná na snídaně. Prostě bylo to fakt nádhera.
1: Uzavírá dnešní povídání v magazínu a vlakem Libereckým krajem Radek Bartoníček. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího

0: mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Policie na víkend posílila hlídky, očekává zvýšený silniční provoz. Žáci Liberecké základní školy Kaplického v září nenastoupí do náhradní budovy. V Kamenickém Šenově bude dnes večer letní kino. Slunečno, přehánky jen na horách a teploty do 24 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hauptvoglová. Policie na poslední prázdninový víkend posílila dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích, doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
2: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání zádržných systémů.
1: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli dopředu počítat s kolonami a zdrženími. Liberecká základní škola Kaplického se musí od začátku září znovu nastěhovat do své budovy. Kvůli rekonstrukci měli žáci od září nastoupit do náhradní budovy v Mařenově ulici. V červnu do ní proto škola přemístila veškeré vybavení. Tento týden ale hasiči náhradní budovu neschválili pro provoz školy. Podle nich nemá potřebné protipožární opatření. Základní škola Kaplického se tak musí i s nábytkem vrátit zpět do Doubí. Stavební práce ale výuku neohrozí, jak říká ředitel školy Pavel Zeronek.
3: V tuto chvíli probíhají práce v tělocvičně, zateplení a vevnitř výměna světel a to by mělo být do týdne maximálně do 14 dnů hotové. Tím pádem vlastně i tu tělocvičnu bez problémů potom budeme moc využívat.
1: V budově má také začít výstavba nových tříd na střeše školy. To podle ředitele se kvůli komplikacím zpozdí. Spolek Eliáška dnes před bývalou lustrárnou Elias Palme v Kamenickém Šenově pořádá letní kino. Promítat se bude snímek režiséra Wima Wenderse Perfect Days. Od 8 hodin večer bude filmu předcházet prohlídka budovy. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na transparentní účet, ze kterého se financuje obnova stavby. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje možnou nedbalost při včerejším ruském útoku na podnik s municí poblíž Kyjeva. Po zásahu dronem tam začaly detonace a rozsáhlý požár. Podle úřadů jsou na místě mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničily soukromý dům a poškodily domov pro seniory a 7 dalších domů. Úřady musely evakuovat přes 200 lidí. Ukrajinská prokuratura na Telegramu uvedla, že vyšetřovatelé prověřují okolnosti ruského útoku i jestli byly výbušniny na místě skladované podle zákona. Počasí. Sobotní odpoledne bude převážně polojasné, přechodně může být až oblačno, na horách vás můžou potkat ojedinělé přehánky. Teploty jsou dnes v rozmezí 20 až 23, na Českolipsku až 24 stupňů Celsia. Později večer a v noci očekáváme od západu přibývání oblačnosti. Mírný jihozápadní až západní vítr bude večer slábnout a biozátěž je nesmírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením provozu teď počítejte na silnici 1/35 ve směru od Turnova do Liberce. Pod Rádelským mlýnem stojí porouchané vozidlo. Můžete se tam i zdržet. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je čas nedělního poledne, 4 minuty po 12. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. I dnes je vysílací čas vyhrazený pro vaše skladby na přání k narozeninám, svátkům, výročím anebo jen tak pro dobrou náladu. Tak ať se vám dobře poslouchá.
0: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Sobotní poodpolední čas ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už je načavený telefon 22 155 37 22. Bude plnit v těch následujících okamžicích vaše hudební přání. Stejně tak můžete tradičně psát do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz anebo posílat SMS na číslo 911 04. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny a při sobotním čase za chvíli splníme vaše první hudební přání. Teď Paul McCartney, příjemný poslech.

0: stále mladý Paul McCartney, byť už mu bylo 80 let, Young Boy a vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou písničky na přání, tak si pojďme přát. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Alešku, dobrý den, vám přeju. Tady Jarka z Rychnova.
0: Zdravíme do Rychnova.
1: Já písničku od Madraže a písnička vyputovala pro všechny lidičky, které mají dobrou náladu i špatnou náladu, to je jedno, aby si to všechno užili tu sobotu. A vám přeju taky krásné vysílání do rádia všem a budu se zase těšit na vaše zase písničky.
0: Mandraže, šrouby a matice posíláme. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, Aleši, naslyšenou.

Plzeňská kapela Mandraže, Šrouby a Matice, s vámi jsou písničky na přání. Telefon 22 155 37 22 je opět tady. Halo, halo, kdo pak tam? Halo, halo, slyšíme se, pane Zdeňku? Tak to vypadá, že nám tentokrát telefonát nevydržel až do úplného finále, bude to tedy bez přání, alespoň skladbu. Švédská kapela ABBA I Have a Dream, písnička, která putuje pro jeho pravnoučata. Tak všechno nejlepší, hodně zdraví.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

David Bowie a vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou písničky na přání. Telefon 22 155 37 22. Také vaše vzkazy, SMS zprávy na čísle 911 04 nebo vzkazy v naší e-mailové schránce, kterou najdete na adrese Zahrajte Liberec, mezera, váš text na čísle 911 04. To už jsem říkal před malou chvíli. No a ta e-mailová schránka je zahrajte.liberec@rozhlas.cz, tak se to nakonec podařilo všechno rozklíčovat. No a hned jeden vzkaz, který k nám dorazil. Český rozhlas Liberec zdraví fanklub ze Dvírek u Železného Brodu, Jitka a Karel. V tomto týdnu se navždy zavřela nebeská brána za královnou country Dolly Parton, a tak zaspomínejte na ní s její nejslavnější skladbou I Will Always Love You, která se mimochodem později objevila i ve filmu Osobní strážce. No a my přání plníme.

0: Myslte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec.

Fleetwood Mac, 12 hodin 34 minuty, písničky na přání dnes jsou ve své druhé polovině. Dnes jsme se podívali řádně na vaše vzkazy, které k nám dorazily do naší e-mailové schránky. Taky tedy následující vzkaz bude poslaný na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte prosím holkám do CISu a všem posluchačům něco od kapely Valda Gang. Děkuji a přeji hezký den. Zuzka.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Amy McDonald ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále můžete volat, psát, posílat SMS zprávy. Jeden vzkaz, který k nám dorazil ještě před samotným vysíláním. Hezkou sobotu 29.8. máme tu poslední prázdninový víkend a tak mě napadá tahle písnička David Guetta, Alphaville a Ava Max Forever Young, protože i já, co jsem roky pryč ze školních tříd, nostalgicky vzpomínám na mládí a zároveň si chci ještě užít babí léto. Evelínám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a také všem posluchačům posílá Silva z Prahy. No a protože si říkám, že originál je originál, tak všechno očistíme, zůstane kapela Alphaville a hit, který svého času obletěl svět, Forever Young. Příjemný poslech.

Žalman a spola vysílání Českého rozhlasu Liberec po pravém poledni, to tak bývá, že jsou tu písničky na přání. Od pondělí do neděle plníme jak na telefonu, tak také pomocí SMS zpráv nebo vašich vzkazů v naší e-mailové poště vaše hudební přání. No a nejinak tomu bude v těch následujících okamžicích, a když se probírám nebo listuji těmi přáními, tak tohle dostane určitě jednu cenu. A ta cena se bude jmenovat za úplně nejkratší hudební přání, alespoň v dnešním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já vám to přečtu tak, jak je to napsáno. O Julie Shaken Stevens, děkuji.

Chicken Stevens a taková malá cílová rovinka dnešních písniček na přání. Zase po 17. hodině můžete telefonovat, posílat své SMS vzkazy anebo vzkazy do naší e-mailové schránky na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tentokrát jsme ji řádně provětrali a skoro všechna hudební přání jsme vyčerpali. A tak uvidíte, zdali ještě nějaké do té 17. hodiny napíšete. Za chvíli 13. hodina pak pořad hraběte Františka Kinského a Patrika Rozehnala Zámecké léto. No a já se na vás zase těším na slyšenou ve 2 hodiny odpoledne. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát zaplatil 19 miliard korun za covidové vakcíny, využili jich méně než polovinu. V Mimoni vzniklo modulární kolumbárium. V centru Liberce bude betonový model města a sobota je převážně slunečná s teplotami do 24.

0: stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Česká republika od roku 2020 zaplatila za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti COVID-19 nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy, která je podle potřeby schopná dodat stejný model i v budoucnu. Na hřbitově jsou připravené zpevněné plochy pro až 6 dalších modulů. Sjednocené bude i písmo na jednotlivých deskách, jak říká starosta Mimoně Petr Král za hnutí ANO.
1: Pokud tam do tohoto kolumbária budou chtít dát pozůstalý zemřelou osobu, tak prostě musí koupit jakoby přes nás ten nápis i ty písmena, protože nechceme, aby v podstatě na tom kolumbáriu byly každý písmena jiná, protože to není moc hezké a pak to vypadá spíš jak cirkus.
0: V Liberci vzniká model města. Magistrát ho plánuje umístit do Kostelní ulice. Jde o jeden z projektů z participativního rozpočtu. Hlavním materiálem pro výrobu modelu bude beton. Dominanty a důležité stavby budou z bronzu. Na modelu lidé uvidí centrum města a jeho okolí. Rozdělený bude na několik částí. Z betonu ho totiž není možné odlít v celku, jak vysvětluje výrobce modelu Ivo Louda.
2: Nás napadlo, že z téhle vlastnosti uděláme přednost v situaci, kdy v centru města vznikne nějaká nová budova, která je potřeba zaníst, tak my můžeme ten díl vlastně vyjmout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
0: Kdy bude model hotový, zatím není jasné. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci ve vybraných prodejnách převezmou psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a další školní pomůcky. Diakonie Českobratrské církve evangelické je pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online až do poloviny září.
3: Počasí.
0: Je a bude převážně polojasno, přechodně může být až oblačno, pršet by mělo jen ojediněle a jen na horách, tam se také teploty drží pod 19 stupni. Jinak měříme 20 až 24 stupňů a nejtepleji je na Českolipsku. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 9. Na okružní křižovatce u Jestřebí se srazilo osobní auto s motorkou. Policisté jsou u nehody. Určitě při průjezdu křižovatkou zpomalte, protože po silnici se teď pohybuje větší množství lidí. A buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
3: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
4: Tehdy ho vlastnil kdo?
3: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
2: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
5: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
4: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
5: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
4: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
5: Ano, tak tak.
4: Ta kaple je komu zasvěcena?
5: Kaple je zasvěcena Josefovi.
4: Ta kaple je barokní?
5: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
4: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
5: Zřejmě.
4: Seděli normální, běžní?
5: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
4: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
5: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náhře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako

0: to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj nechce kvůli výpadku státní podpory škrtat v seznamu oprav krajských silnic. Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou muže, který převážel nekolkované cigarety. Nástup na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit školy. Studenti už to dělat nemusí a neděle bude většinou slunečná s teplotami do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Liberecký kraj zatím neplánuje, že kvůli výpadku peněz ze státního fondu dopravní infrastruktury zruší některé soutěže na opravy silnic. Z fondu se mezi kraje od roku 2015 rozdělovaly 2 miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Letos kraje z fondu žádné prostředky nedostanou. V případě Liberecký

0: Libereckého kraje jde o necelých 90 milionů korun. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude i tak snahou vybrat dodavatele na všechny naplánované opravy.
1: Máme už seznam investičních akcí asi za 700 milionů na příští rok. Myslím, že nezrušíme nic. Chceme soutěžit po schválení rozpočtového výhledu na konci září, protože firmy ještě nemají plné kapacity a vždycky na podzim probíhá ta soutěž velice ostrým způsobem a dostáváme se významně pod projekční ceny, takže předpokládám, že to nebude nějak bolestivé.
0: Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou zadrželi muže, který vezl nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Byly viditelně umístěné v kufru auta. Pokračuje policejní mluvčí Iva Martinková.
2: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
0: Policisté muže obvinili z krácení daně. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení až 3 roky. Obec Zahrádky u České Lípy by po víc než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Aktuálně posuzovaná varianta pracuje s umístěním silnice pod povrch. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední školu nebo na vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Dříve museli nástup do školy oznamovat pojišťovně jak školy, tak studenti. A často se tak stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Počasí. V noci bude nejprve většinou polojasno až oblačno a teploty poklesnou mezi 16 a 13 stupňů. K ránu se od západu zatáhne a místy se přidá slabý déšť. Zítra přes den ale bude převládat polojasno, jen místy a jen přechodně bude oblačno a naměříme 22 až 25, na Českolipsku až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v dolním centru je uzavřená Tatranská ulice, pracují tam na inženýrských sítích. Uzavírka se objíždí ulicemi Kladenská, Mrštíkova a Unisy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S vámi je sobotní odpolední vysílání a krátce po 14. hodině vám přejeme pohodový poslech. A když se k dnešnímu dni ohlédneme do historie, tak tam najdeme například rok 1903, kdy byla uvedena do provozu trať Česká Lípa Kamenický Šenov. Měla tehdy pomoci sklářskému exportu. V roce 1940 vydal okresní úřad v Semilech vyhlášku o zákazu vstupu Židů do hostinců, vináren a kaváren v okrese. V podnicích musely být tehdy vyvěšeny dvojjazyčné nápisy Židům nepřístupno. A rok 1986, to už je veselější výročí, v Liberci zahájilo činnost gymnázium F. Kichšaldy v Partizánské ulici. A třeba za pár let v historických zápisech uvidíme následující událost. Za chvíli totiž zamíříme na Královku, kde dnes mají sraz sportovní vozy Porsche v rámci třetího ročníku Porsche Festu. Jaký program je pro zájemce připravený, to se dozvíte už za pár chvil.
3: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Stanislav Ložek, Petr Kotval a také Hana Zagrová, Jinak to nejde a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Pokud byste měli říct jednoho slavného rodáka z Vratislavic nad Nisou, většinou byste si zřejmě vzpomněli na slavného automobilového konstruktéra Ferdinanda Porscheho. Právě vozy jeho značky dnes sídlí v německém Stuttgartu. Mají dnes sraz u rozhledny Královka na Bedřichově. Sraz sportáku Porsche si nemůže nechat ujít ani náš reportér Patrik Fischer, který se přímo z Královky hlásí do našeho vysílání. Patriku, hezké odpoledne.
1: To poměrně slavné kamenné jizersko-horské rozhledny.
0: Tak můžeš nám prosím tě popsat, co se aktuálně u rozhledny děje?
1: Tak začnu možná tím programem, který je momentálně na pódiu. Tam se totiž, pokud se nemýlím, stále ještě draží originální mince, kterou měl sám Ferdinand Porsche. A samozřejmě je tady spousta programů kolem. Možná jste tady trošku slyšeli nějaký ten bublající spalovací motor, protože samozřejmě sem přijela spousta nejrůznějších, především vozů Porsche, ale nejenom, občas tady najdete i nějakou konkurenci třeba od Mercedesu a podobně.
0: Dá se vůbec odhadnout, kolik těch vozů tam do Jizerských hor dnes dorazilo?
1: No, odhadnout se to asi dá, ale poměrně těžko, protože sem přímo k rozhledně se všechna ta auta už ani nevejdou, musí parkovat proto i různě mimo. Když jsem tady tak procházel, tak jsem slyšel organizátory, které se snaží spočítat ten počet všech možných vozů. Dostali se na číslo někde kolem 90 a nebyli ani zdaleka u konce.
0: Můžeš nám alespoň v krátkosti představit, co by se tam ještě v dnešní odpolední, až tato dražba, která aktuálně probíhá, mělo všechno odehrávat?
1: No, bude se pokračovat vlastně v mincích, protože od 14:30 tady bude prezentace České mincovny. Hned hodinku na to pak začne koncert kapely PSH a v 17 hodin to nejhlavnější vystoupení uzavře DJ Vicky a Ivan M. Sachs, ale zároveň je tady i bohatý doprovodný program kolem a vidím, že zrovna přichází i pan ředitel Královky. Dobrý den, pane řediteli.
2: Dobrý den, Tomáš Fotul.
1: Tak pojďme si rychle říct aspoň něco málo ještě k programu. Já už jsem zmiňoval, co tady bude na pódiu, ale na co vy byste ještě nalákal lidi mimo to pódium?
2: Určitě na dobré jídlo, na krásné počasí, na krásné vozy, na krásné modelky a na super atmosféru, která tady probíhá. Právě jsme vydražili pamětní minci na dobrou věc, na rodinu, kterou postihla strašná tragédie. Přišli o tatínka, narodili se 3 postižení děti a maminka silná, krásná ženská, prostě bojuje s těma dětma dál. A právě jsme vydražili z 16 000 minci, kterou věnovala mincovna, prostě až na částku 200 000 korun, což je neuvěřitelná částka. Jsem rád, že tuto plaketu můžu držet v ruce, protože z vydražiteli jsem se dohodl, že zůstane na Královce jako památka na tuto krásnou akci.
1: Pojďme ještě v rychlosti říct, do kolika sem lidi mohou chodit a dokdy tady ještě auta budou.
2: Tak, auta tady budou, samozřejmě některé odjedou třeba v 6 hodin po koncertě PSA, který je naplánován na 4. hodinu, a některé odjedou, ale spousta jich tu zůstane, protože jsou to vlastně ze 100% jsou to naši hoteloví hosté a z přilehlých hotelů také, takže program tu bude vlastně řekněme do 8 jakoby venkovní a pak vzhledem k tomu, že jsme v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, tak se to přesune do vnitřních prostor a celá akce bude završena vlastně tímto koncertem PSA.
1: Říká tedy ještě ředitel rozhledny Královka Tomáš Fotul, který přišel přímo z dražby mince Ferdinanda Porscheho.
0: Patrik Fischer se nám živě přihlásil. Patriku, děkujeme, no a těšíme se opět brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuji a zase se na vás těším někdy naslyšenou.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 14 hodin 28 minut, máme tady sobotu, k tomu 29. srpna. Školní rok nám začíná na dohled, no a tak pojďme se pověnovat počasí minimálně v termínu do toho školního roku. Jana Ehrtová, meteoroložka, už je na telefonu, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak nám to aktuálně vypadá s počasím?
2: Tak klasicky takový to polojasno až oblačno, takový ten klasický letní chod počasí a teploty nad 20 stupňů Celsia v Libereckém kraji, 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Vypadá to, že by dorazil dnes nějaký déšť, nebo si to necháme na dny příští?
2: Dneska ne, ale necháme si to na noc. Noc na zítřek, ale bude se jednat o opravdu velmi slabý déšť, který by se někdy k ránu mohl v Libereckém kraji objevit. Rozumím, to nebude ten déšť, co byl dneska v noci, takže nějaký velmi slabý déšť a potom další srážky nás čekají během pondělního dopoledne.
1: Koukal jsem na katastrofické scénáře, které tady byly v předpovědi na včerejší den, kdy třeba v Itálii padaly 8 centimetrové kroupy, Švýcarsko to samé, vítr v nárazech přes 100 km v hodině. Nás to nějak minulo?
2: Nás to neminulo v tom smyslu, že nás taky přešla ta studená fronta, ale už ty projevy silný se k nám nedostavily. Za prvý přechod byl ve večerních a v nočních hodinách a ty podmínky už prostě zkrátka proto nebyly, aby se ty nebezpečné projevy u nás projevily, takže můžeme být za to rádi, protože já jsem taky vzal nějaký kroupy a není to příjemné, když už jsou nějakého většího charakteru.
1: Takže projevy se neprojevily, což je dobře. Tak jak se nám projeví počasí v neděli a v pondělí?
2: Tak během neděle očekáváme, zpočátku tedy ještě může být chviličku zataženo až oblačno, to bude spojené s tím slabým deštěm během noci, ale během dne už očekáváme opět polojasno, s nějakou ojedinělou přehánkou na horách, takže v nížinách spíše bez srážek a teplotně zítra si o něco maličko poskočíme, vypadá to na 22, 25, možná až 26 stupňů Celsia v Libereckém kraji.
1: A když bychom si měli vzít křišťálovou kouli a podívat se na začátek školního roku, tak v čem nám půjdou školáci do školy?
2: Tak školáci by měli jít za takového prostě letního počasí. Polojasno až oblačno s ojedinělou přehánkou, nic výrazného, ranní teploty kolem 14-13 stupňů Celsia a během dne přes 20 stupňů Celsia, takže 20-24, takže ráno s mikinou a odpoledne v tričku.
1: Takže lepší počasí si ve své podstatě nemohli přát na začátek školního roku. Jana Ehrtová byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Děkujeme za to, no a brzy naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

písničku už

0: kousek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Zní to skoro neuvěřitelně, ale tahle písnička v letošním roce oslavila 43. narozeniny a chytlavý text si k ní napsal sám Josef Laufer. S Bohem lásko já je dodál a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Úplně se o nich nedá říci, že by to byli autoři pouze jednoho hitu. Řekněme, že mají na svém kontě tři a pak se rozpadli. Tohle byli australští Savage Garden a také odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pojďte se alespoň na chvíli vrátit do dětských let. Když jste byli malí, jaké příběhy jste rádi poslouchali? O zlodějích, chlapcích, o pirátech nebo třeba klasický formát Hloupý Honza za pecí a Princezny po cestě. Jak to mají dnešní děti? Co myslíte, jsou mezi dětmi třeba stále ještě populární příběhy právě o námořních pirátech? Nevíme o lodích toho, ale předškoláci vědí docela moc. Ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Jak se staví lodě?
2: Staví se materiálem třeba železo, dřevo, ale nejpraktičtější je železo, to se dělá jen dnes podle kvalit.
3: A pak se to třeba nabarví.
4: Třeba Titanic, oni vymysleli na něj takový obrovský šrouby ze železa, že bude půlka Titanitu ze dřeva, ta dolní.
5: Může se loď potopit?
3: Může, když jsou velký povodně nebo když nabourají do jiný lodě, tak se jim tam může udělat díra a natékat voda. Ty lidi buď to vyplavou, nebo se vezmou zachránit čluny.
5: Co se s tou lodí stane, když se potopí?
3: Bude rezavá a bude roztrhaná.
4: Na ní vyrostou kytky, které na ní dřív nebyly, než vyplula.
3: Ve starých lodích můžou být ještě diamanty, korále a mušle. Když je rozdělají na lodi, můžou být taky perly.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: V Liberci je uzavřená část Šaldova náměstí. Dnes skončí festival Crystal Valley Week. Exploze po ruském útoku poblíž Kyjeva nepřežilo 37 lidí. A zítra čekáme většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Hanna Hopfoglová přeje klidné sobotní odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. V horním centru Liberce je uzavřená část Šaldova náměstí, informovala o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Je to kvůli opravě vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici, která potrvá do listopadu. Celé září budou dělníci pracovat v úseku mezi ulicemi Komenského a Teršova. Křižovatky zůstanou otevřené.
6: Po prvním říjnovém víkendu se uzavře celý úsek mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova, a to včetně křižovatek. 5. října pak dělníci začnou pracovat mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského. Tam by měla uzavírka skončit na konci listopadu. Objízdná trasa vede ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Policisté odvolali pátrání po 16-leté dívce z Liberce. V pátek odpoledne ji našli a je v pořádku. Policie o tom informovala na svých stránkách. Dívka byla pohřešovaná déle než 2 měsíce. Z domova odešla 15. června a rodina o ní neměla žádné zprávy. Festival Crystal Valley Week v Liberce

0: Liberci dnes zakončí přehlídka umělců z České republiky i ze zahraničí. V Lidových sadech nabídne ukázky šperků, bižuterie, skla i módy. Poprvé budou k vidění celoskleněné šaty designerského studia Lev a sklářského studia Kultivar. Doplňuje Marcel Mochal ze studia Lev.
1: My jsme společně přišli na skleněný komponent, který je možný šít sklem dohromady a vytvářet nekonečnou plochu. Máme dva tvary komponentů a vlastně skládáme do modních doplňků. Máme takovou kuklu, náušnice, náhrdelník, rukavice, tomu šaty dámské.
0: Přehlídka v rámci festivalu Crystal Valley Week začne v Lidových sadech v Liberci v 19 hodin. Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil, že munice se nesmí skladovat v blízkosti obytných budov. Počasí. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a bude nejdřív polojasno až oblačno, k ránu se ale začne od západu zatahovat a místy může i pršet. Neděle má být převážně polojasná, jen místy bude přechodně oblačno a teploty se zastaví většinou mezi 22 a 25 stupni, na Česko-Lipsku stoupnou až k 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Raspenavě ve Fučíkově ulici u Zahradnictví. Je provoz převedený do protisměru. Upravují tam přechod pro chodce a budou až do konce září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Český rozhlas Liberec posloucháte i krátce po sobotní 15. hodině a i teď vám přejeme pohodový poslech. Říká se, že každý den se najde důvod ke slavení. Pravda, moc nositelek jména Evelína neznám. Na druhou stranu v kalendáři najdete i jiná výročí. Tak třeba v roce 1944 začalo slovenské národní povstání. Za socialistického Československa státní svátek. V Afghánistánu slaví den nezávislosti a od roku 2009 je dnešní den vedený i jako Mezinárodní den proti jaderným zkouškám. No a jedna pronostika navrch, na svatého Jana Stětí čápy do tepla letí. Školní družina, obědy, nová aktovka, boty na tělocvik a všechny možné školní pomůcky. Začátek školního roku znamená zvláště pro ekonomicky slabší rodiny s více dětmi pořádnou zátěž pro peněženku. Diakonie Českobratrské církve evangelické proto pro děti ohrožené chudobou pořádá sbírku Školákům od srdce. Jak se do ní zapojit, tak to se dozvíte v našem vysílání už za chvíli.
2: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Písnička, po kterou je podepsaný Jaroslav Vikrenta, vznikla před neuvěřitelnými 52 lety. Marie Rotrová a Řeka lásky ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Po celé republice dnes mohou lidé pomoci vybavit do školy děti, které žijí v sociálně slabých rodinách. Už po páté začala charitativní sbírka Školákům od srdce. Organizuje ji diakonie Českobratrské církve evangelické a díky ní se k dětem ohroženým chudobou dostanou potřebné školní pomůcky. Jak se dá do sbírky zapojit, to už ví redaktorka Jana Pavlíčková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tak já jsem teď zrovna před prodejnou Tesco v Liberci, protože právě ve vybraných hypermarketech Tesco tahle sbírka běží. Je to vlastně stejné jako u sbírky potravin. Lidé tady mohou nakoupit v obchodě potřebné zboží, pak to předají dobrovolníkům za pokladnami. Podle mluvčí diakonie Magdy Frišové je v Česku přes 200 000 dětí ohrožených chudobou. Nákup školních pomůcek je tak vlastně pro jejich rodiny opravdu problém. Pro představu, v loni se v téhle sbírce vybralo přes 120 000 pomůcek, které se pak rozdělili mezi 15 000 školáků. To je třikrát víc než před 5 lety, když tahle sbírka vznikla.
0: A je to znát i v Liberci, že lidé mají o sbírku zájem?
1: No také, pár lidí, co jsem viděla, už tady do toho zběrného košíku něco přidalo, hlavně sešity a takové bloky na psaní. Nicméně není to až taková asi jako masová záležitost, nebo ne tak hojně, jako je to třeba u té zmíněné sbírky potravin. Problém je, že asi zrovna právě v Libereckém kraji je do té sbírky zapojen pouze jeden hypermarket, takže to asi nemá takový ten patřičný efekt jako někde jinde. Nicméně, co je důležité, ta sbírka běží i zítra a potom až do 6. září je možné přes stránky diakonie přispět na ten nákup pomůcek online, tedy zasláním finančního prostředku.
0: Ano, umíme také říci, jaké věci jsou nejvíce zapotřebí.
1: No tak veškeré školní pomůcky, co vás napadnou, od aktovek, penály, psací potřeby, rýsovací pomůcky, věci na výtvarku, sešity, obaly, opravdu je toho hodně. Já když jsem tady procházela mezi těmi regály a trošku tak jako počítala, nakolik taková základní, opravdu základní výbava pro jednoho školáka přijde, tak když bych kupovala i novou aktovku, tak je to kolem 3-3,5 tisíce korun, což už tady pro ekonomicky slabou rodinu je opravdu zátěž. Podle zkušeností sociální pracovnice z diakonie Natálie Ulrichové, navíc i ta sbírka pomůže dětem v tom, aby se ve škole necítili vyloučené, aby se někdo neposmíval, že jim většině něco chybí, nedostávali kvůli tomu poznámky a podobně.
0: Jedna z takových klasických otázek, jaká je záruka, že se pomůcky dostanou opravdu těm, kdo je potřebují?
1: Tak diakonie pak na tom přerozdělování těch vybraných pomůcek spolupracuje s dalšími organizacemi, které přímo pracují s dětmi ohroženými chudobou v jednotlivých regionech. Jde o různé sociální služby, azylové domy, nízkoprahová zařízení, také orgán sociálně právní ochrany dětí a podobně, které už mají ty konkrétní rodiny vlastně podchyceny a vědí, kam tu pomoc přímo směrovat.
0: Do vysílání Českého rozhlasu Liberec živě přihlásila Jana Pavlíčková. Jano, děkujeme, no a opět se těšíme brzy na slyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jelen, Magdalena a také neděje sobotní vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď 15 hodin a 24 minut. Poslední srpnová sobota a poslední putování libereckým krajem kolem řeky Kamenice s Markem Řeháčkem a také Jaroslavem Hořením. To nás dnes zavede k Návarovskému zámku.
1: Naše poslední zastavení nad Kamenicí je nejdál od Kamenice. Jsme u Návarovského zámku. A jsme přišli od Návarovského hradu. A takhle, jak my jsme chodili, tak vlastně dřív tady chodili taky a nosili kamení.
2: Je to skutku tak. Barokní zámek, který vlastně zde vznikl v 60. letech 17. století a postavil ho hrabenka Lamotová z Flintropu, tak ve svých zdech má vlastně kameny z toho pobořeného hradu středověkého. Ten příběh byl velmi zajímavý v tom, že vlastně v roce 1643 hrad dobyli Švédové, následně jej obsadili různé loupeživé skupiny. Například místodržitele českého byl vlastně pobořen, aby nemohl sloužit těmto nekalým účelům. A následně se stal prakticky stavebninami pro výstavbu tohoto krásného barokního zámku. Já jsem tě vzal hlavně proto, že to je vlastně jeden z těch opravdu hezkých příběhů záchrany kulturního dědictví tady u nás v Libereckém kraji. Takovýchto zámečků na území kraje celá řada. I oni typově vypadají velmi podobně. Klasické takové baroko českého venkova. Po druhé světové válce se obvykle tyto objekty proměnily v různé rekreačky. Tento objekt byl vlastně rekreačním zařízením tanvalské Seby. A vlastně do 90. let dožil ve velmi, velmi schátralém stavu.
1: Vypadalo to tady opravdu velice zbědovaně a spíš mi to připadalo nakonec než nějaké zmrtvých stání.
2: Těch příběhů tady v okolí, které vlastně skončily úplně obráceně, nemusíme chodit daleko tady do sousedního Jeseného, kde ten zámek vlastně chátra. Tady to mělo štěstí v tom, že vlastně zámek si vyhlédli a koupili manželé Turkovi, kteří je velmi, velmi nákladně a citlivě zrekonstruovali do té současné podoby postupně a díky tomu vlastně i ten objekt a ta povedená citlivá renovace získala hned několik ocenění na krajské i celostátní úrovni a dneska tady je takový opravdu jako hezký areál, byť přístupný veřejnosti jenom při zvláštních příležitostech, ale můžeme se tady vlastně přes ten krásný kovaný plot podívat vlastně, jak se kdysi žilo šlechticům na českém venkově.
1: Zámek ale netvoří jenom ta honosná část, vlastně ta sídelní.
2: On měl původně i hospodářské zázemí, tady je krásná barokní sýpka, která ještě na svoji rekonstrukci čeká. Tam je ten malý gloriet a za zámkem je vidět vlastně špička kaple, která tady je a která vlastně byla velmi citlivě zrestaurována do své původní barokní podoby. No. A tady vidíme ty krásné zdi vyskládané podle všeho, nejenom z té místní břidlice, ale částečně skutečně z toho stavebního materiálu natěženého přímo na hradě Návarově.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, kterou si Marta Kubišová v 60. letech vypůjčila od španělského hudebníka Ferrero Rafaela Jiméneze. Mimochodem v originále se tahle skladba jmenovala Aleluja. Česká Magdaléna Marta Kubišová a písničky, které nestárnou na českém rozhlase Liberec. Kdo nás za chvilku bude poslouchat za volantem, ten možná nevědomky začne pozorovat ostatní řidiče, které bude mít na silnici. I takový efekt mohou vyvolat 3 minuty s komikem Jiřím Vimbrem.
1: Z 90% dovedu poznat, řídí-li žena. Jednak je už z dálky vidět za zadním sklem nějaký lvíček, který dělal takhle. No. A jsou tam takový načepejřený bulíčky, tak to říkám, tohle nemůže mít nějaký vězeďák. Charakter té ženské jízdy je takovej ani ne k předjetí a ani ne cestovní. To je takový, jo, tak rychlost 82,4. Pořád, jo, tak jako. Taky poznám opilýho, protože ty jezděj buď enormně opatrně, anebo vylízávej pangejty, jo. Podle stadia, podle promile, jo? Ale skutečně nalámaný řidič, který ještě neupad do němoty, jede extrémně opatrně, jo? Já bych třeba policajt to řekl, tam jede ožravý, ten jede. Ten, kde je 40, jede 38. A hrozně jezdějí diplomati, to je zajímavé. Ty jezdějí tak indiferentně. Jednak já vím, že vzájemná tolerance při přechodu a že člověk jako dává přednost chodcům a v obráceně, že to by řidič neprojel, kdyby chodci taky nebyli ohleduplní, ale ten diplomat, ten vám zastaví před přechodem, kde nikdo nejde, ale nějaký děda tamhle u masny přemýšlí o tom, jestli přejde tu ulici. Tak on už mu dává přednost. To by ho zvlášť pospíchá. On skutečně počká, jestli nezane. Ne, on skutečně na přechod, on ještě zatles. Tak ty jezdí takhle najednou. A potom starší lidi, ty jezdí asi jako ty ženský. To je zase dáno tím stářím, že přece ta pozornost, tak jsou nalepený takhle na tom skle, jo. Nevíte, jestli jako už aby tam byl, protože, jo, aby se dožil toho cíle, jo, ten vypadá, že jezdí nejbedlivějc, ale třeba nic nevidí. To by... A nebo dvakrát, když má ty skla takový zdvojený a tohle. Pak strašně mě rozčilou řidiči, který jako ne, že vyhodí blinker, když bloudí. Ne, on bloudí ve prostřed silnice, jo. Pozastavuje, zdržuje, nemůže to předjet zleva, zprava a ještě ho něco upoutá, jako že je tam poprvé, tak jako se kochá krajinou. No to by ho zabil, jo. Zabloudil a ještě se kochá. A vůbec nejhorší je, když jede v noci stará opilá diplomatka a kochá se krajinou poté, když zbloudila.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Jako každou sobotu se vydáme po české filmové stopě v zahraničních snímcích a protože je léto, vydáme se s Janem Křemenem na jeden náš velmi známý hrad.
2: A máme tady poslední srpnový víkend a také poslední výlet inspirovaný českou filmovou stopou. Dnes vás pozvu kousek za Prahu na hrad Křivoklát, který patří k jedněm z nejstarších královských hradů u nás. Původně sloužila jako lovecká stanice a útočiště pro radovánky. Později byl přestaven Přemyslem Otakarem II. A získal si vejhlas. Hrad je opředen pověstmi a má také výjimečnou hodnotu. Na filmovém plátně hostil snad více korunovaných hlav než ve skutečnosti. Po jeho chodbách se procházeli představitelé skutečných historických postav, například Johanky z Arku nebo Alžběty Bátory, které se říkalo Čachtická paní. Na Křivoklátě zazářily i hollywoodské hvězdy, jako například Angelina Jolie a James McAvoy, a to ve filmu Wanted, ve kterém si zahrál nejenom hrad Křivoklát, ale také Jan Tříska, Tomáš Hanák a Miroslav Šimůnek. Na hradě se před kamerou také objevil Matt Damon, a to v pohádkové kletbě bratří Grimmů. I v tomto snímku tu českou filmovou stopou nebyl jen hrad Křivoklát, ale i Jan Unger, Miroslav Táborský a opět Tomáš Hanák. Scény ze středověkého městečka byly natočeny na Dolním nádvoří. Nenatáčelo se ale pouze a jen na Křivoklátě a také když jsem na začátku zmínil, že jde o náš poslední filmový výlet, tak pokud byste chtěli ještě někam vyrazit, tak se sluší vám prozradit, že kletba bratří Grimmů se natáčela také v Lči nad Sázavou a na hradě Kost. A ještě připomínám, pokud budete chtít vědět o natáčení daleko více, než jsem vám prozradil já, tak se nestydte, optejte se průvodce, určitě pro vás bude mít nějaký ten bombónek, jak se říká. Ještě než ale vyrazíte na náš poslední prázdninový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na životopisné drama Osamělý vlk, které pro vás natočil Ondřej Veverka, který je také spoluautorem scénáře. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Amy McDonald a vysílání Českého rozhlasu Liberec 7 minut před 16. hodinou. Dnes od pravého poledne na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše probíhá pivní festival. Na čepu jsou piva 13 pivovarů a na pódiu se během dne vystřídá 5 kapel. Konec je pak naplánovaný na 10. hodinu večerní a vy vítejte při dnešních typech. Hřiště na spáleništi v libereckém Hanichově dnes láká na sousedskou slavnost. Soutěže pro děti, hudební vystoupení. To poslední obstará od 9:30 místní hanichovská kapela Baráž. Zámecká konírna ve Vratislavicích nad Nisou láká na kubánský večer. Tam začínají v 8. Dnes se loučí s létem na koupališti v Jenišovicích. Tam zajděte na 4. hodinu odpolední. Open Air Karibská noc. Další taneční party v karibských rytmech se dnes koná před Turnovskou střelnicí. Bude se hrát salsa, bachata, kizomba a semba a i tentokrát se bude tančit hluboko do noci. Tam začínají 6 hodin večer. Na koncert slovenské gospelové kapely Timothy zajděte do Jabloneckého eurocentra. Začínají už za hodinu. Milovníky pěnivého moku vyrazili také dnes na vodní hrad Lipí. Tam mohou až do 11 hodin večer ochutnat nabídky regionálních pivovarů. Program doprovodí folkové kapely i jarmark výrobců přihlášených do letošního ročníku soutěže regionálního českolipského výrobku roku. Také nás můžete na frekvencích Českého rozhlasu Liberec jen tak poslouchat. Už za chvíli je tu 4. hodina a s ní i hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Jeho dnešním hostem bude velký komik, herec a vypravěč Josef Beck. A my se uslyšíme opět v 5 při písničkách na přání. Pohodový den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Podpora pro nezaměstnané by od ledna mohla být nižší. Kvůli problémům na trati Hrádek nad Nisou Žitava kraj posílí autobusovou dopravu. Před bývalou továrnou na lustry v Kamenickém Šenově bude dnes večer letní kino a neděle bude většinou slunečná s teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hubfoglová. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Andreje Babiše z hnutí ANO se ale lidé začali změny zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
2: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo, proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Od 1. září posílí Liberecký kraj veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Opatření souvisí s problémy na železniční trati mezi Hrádkem a Žitavou. Vlak tam jede necelé 4 kilometry přes polské území, kde v okolí Porajuva někdo opakovaně poškozuje zabezpečovací kabely. Jejich výměna trvá polskému správci kolejí vždy několik dní. Vlaky musí v daném úseku jezdit velmi pomalu a nabírají zpoždění. Spolek Eliáška dnes před bývalou lustrárnou Elias Palme v Kamenickém Šenově pořádá letní kino. Promítat se bude snímek režiséra Wima Wenderse Perfect Days. Od 8 hodin večer bude filmu předcházet prohlídka budovy. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na transparentní účet, ze kterého se financuje obnova stavby, jak říká Tereza Šváchová ze spolku.

0: Eliška.
1: Já musím říct, že my vlastně s tou stavbou pokračujeme rychleji, než jsme si kdokoliv z nás dokázali představit. A za letošek, už vlastně za půlku letošku, půlku roku se nám podařilo udělat nový krov na formárně, což je část slévárny.
0: Podle slovenského premiéra Roberta Fica nelze Rusko demonizovat a vytlačovat z Evropy. Robert Fico to řekl v projevu na oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Předseda slovenské vlády zároveň kritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. 27. podle něj nepotřebuje víc zbraní a rusofobii, ale víc diplomacie a plánu na pomoc ekonomice. Ficova vláda po svém nástupu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob pro Ukrajinu. Počasí. V noci bude nejprve většinou polojasno až oblačno a teploty poklesnou mezi 16 a 13 stupňů. K ránu se od západu zatáhne a místy se přidá slabý déšť. Zítra přes den ale bude převládat polojasno, jen místy a jen přechodně bude oblačno a naměříme 22 až 25, na Českolipsku až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 3. třídy v Lestkově u Radosné pod Kozákovem. Srazila se tam dvě osobní auta, policisté jsou u nehody, s velkou opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
4: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
3: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
4: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
3: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
4: Kdo to udělá?
3: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
4: A co za to chtěl?
3: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
4: A ty?
3: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodlal vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak?
4: Cože?
5: Pro ženicha. Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti týče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Budeť by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužím. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: No, Žací strojek je nový,
7: ale
8: že jo,
7: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, kterýmu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
8: Ne,
7: to... Pus mě k tomu, her. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A neráč.
9: Uber plyn.
7: Proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Ale tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
8: Vando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
9: Nemůžu, zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
7: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, poseču i skalku.
8: kde je tatínek?
10: Já ne, je na střeše.
8: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
7: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht vagyo que si operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne! Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
7: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Toto situace. Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na už prostě a odešla. A za chvíli se vrátil, a já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu a nebyla to pravda. Hmm. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mít dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končejí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolu jopal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypity sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten a se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš a ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
10: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
8: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
10: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ono tu jde o Kristýnku.
8: Renádička pro Kristýnečku.
9: Zaspívám jí.
8: Na dluh.
9: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Odprejský ty bimbale. Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Otče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, aby jste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat, topr. S ouřadama nechci mít žádný oplídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
1: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
1: no, mi pokud. Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen. Moje stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
6: Obě.
1: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
1: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, myslí maskerovi, hele, dej Pepičkovi fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový tvář. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinou a on mě tam recitoval svůj Širák, odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze Života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda, říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: lásku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličko.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl z médií. Policie na víkend posílila hlídky, očekává zvýšený silniční provoz. V Hamerském jezeře opět platí zákaz koupání a zítra čekáme většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké sobotní odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ni poprvé upozornila v úterý. Podle Andreje Babiše zpravodajské služby informovaly vládu o dva dny později.
2: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem ji měl dostat okamžitě, a ne, že mi ji oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
0: Prezident Petr Pavel včera dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil také, že na ni lidé neslyší. Policie na poslední prázdninový víkend posílila dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Pokračuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
3: Budou řidiče pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání závržních systémů.
0: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Hygienici opět zakázali koupání v Hamerském jezeře. Zákaz koupání tam platil už na začátku srpna, poté se kvalita vody zlepšila. Kvůli silnicím je horší kvalita vody i v Máchově jezeře, kde je koupání nevhodné pro vnímavé jedince. Snížená průhlednost vody je v kraji na dalších 6 plochách. V lesním koupališti v Liberci, v nádržích v Jablonném, v Podještědí a ve Sloupu v Čechách a také v Sedmihorkách, Zákupech a Dubé Nedamově. Zdravotní rizika tam podle hygieniků ale nehrozí. Na tankovém dni v Lešanech na Benešovsku se odpoledne převrátil nový pancéřovaný vůz Tatra Tadeas. Dva lidé se zranili. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí středočeských záchranářů. Podle Vojenského historického ústavu, který akci pořádá, se zranil člen společnosti Tatra Defense. Záchranáři na místě

0: To vyslali dvě posádky a inspektora provozu. Příčinou nehody se podle společnosti CSG zabývá vojenská policie. Počasí. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a bude nejdřív polojasno až oblačno, k ránu se ale začne od západu zatahovat a místy může i pršet. Neděle má být převážně polojasná, jen místy bude přechodně oblačno a teploty se zastaví většinou mezi 22 a 25 stupni. Na Českolipsku stoupnou až k 26 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 292 v Benešově u Semil. V části pod Mošnou se u budovy pošty srazilo osobní auto s bagrem. Projíždějte místem nehody hodně opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je čas sobotního pozdního odpoledne, 4 minuty po 17. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s námi a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. I dnes je vysílací čas vyhrazený pro vaše skladby na přání k narozeninám, svátkům, výročím, anebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Helena Vondráčková jako první hudební zastavení dnes po 17. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Teď už je to tradičně na vás, a tak připomínám telefonní číslo, které vede k nám do studia a plní vaše hudební přání. 22 155 37 22 tradičně také můžete a už píšete do naší e-mailové schránky na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a také tradičně posílejte SMS ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text, na číslo 91104. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny, no a že za chvíli také splníme vaše první dnešní hudební přání.

0: Rich Eyes a Edgar Funkel, romantika až za kopec, nic jiného mě nenapadlo jako přirovnání. V každém případě máme tady písničky na přání, budeme plnit hudební dárky. No a ten první bude do Liberce a bude dětský, jestli se nepletu. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, teda Šárka z Liberce, takže zdravím všechny přátelé a kamaráde. A dneska bude kamarádská písnička pro malýho Vindu, který dodatečně ještě oslavuje druhý narozeniny s rodinou, takže mu přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky, ať se zatancuje, ona rád tancuje, rád hraje na nástroje, tak ať se zahraje, zatancuje a zaspívá.
0: Mm-hmm. Tak mu to posíláme. Mraveniček, Maxim Turbulence, vy se mějte hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Maxim Turbulence ve vysílání na frekvencích právě teď u nás. Hezký sobotní podvečer, to je další zkaz, který na Českém rozhlase Liberec přečteme. Dneska jsem si vzpomněla na písničku Lucie Bílé Stěnka Razin s bodrým textem Gábiny Osvaldové na starou ruskou melodii o řece Volze a legendárním pirátovi Štěpánovi Razinovi. Pro všechny posluchače pro příjemný víkend posílá Sylvie z Prahy.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Epická píseň Phila Collinse Both Sides of the Story ve vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou stále písničky na přání, stále můžete volat, telefonovat, posílat SMS zprávy. A teď skuřívot další spoj. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, dobré odpoledne Aleši, přeji i dobré odpoledne všem posluchačům. Máme tady krásnou slunečnou sobotu. Chtěla bych poslat písničku od Haničky Zagorový, babičce Marušce do Friedlandu, Jarušce, všem, co poslouchají, a vám, Aleši, protože se vám ta písnička taky líbí.
0: Tak určitě patří mezi mé nejoblíbenější od Hany Zagorové. Taky posíláme. Vy se mějte hezky a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Už od září. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: ex-Beatle George Harrison, teď 17. hodina, 35. minuta. S vámi jsou stále písničky na přání, stále nám telefonujete, posíláte SMS zkazy a také píšete do naší e-mailové schránky a my jsme za to rádi. Dobrý den, tady je posluchač Ben Vokál z Hrádku nad Nisou. Je mi 29 let a chtěl bych nechat zahrát písničku od Michala Tučného Medicine Man všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec, pochopitelně i vám do rádia. Moc rád vás poslouchám a těším se už, co budete vysílat během adventu a vánočních svátků a také na Silvestra. Krásný víkend všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Ještě jednou posílá Ben Vokál.
1: Medicine Man.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z takzvaných super skupin Traveling Wilburys, s vámi je Český rozhlas Liberec, posloucháte stále písničky na přání a jdeme si telefonovat na čísle 22 155 37 22. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, Alešku, tady Alena z České Lípy. Zdravím vás a vás rádi a všechny posluchače. A dávám zahrát všem posluchačům a kamarádce Jindřišce Havlový včerejším narozeninám. Hodně pevný zdraví, štěstí, lásky rodiny a hodně úspěchu při práci a hodně božího požehnání. Co víc si můžu přát, ostatní snad má.
0: No a vybrali jsme písničku Srdce jako kámen, překvapující skladbu od vás, od Karla Gotta. No tak to posíláme, mějte se hezky.
1: Už se hodí, protože teď jí zemřel přítel, takže docela je to smutný, no.
0: Mm-hmm. No tak v každém případě vybrali jsme alespoň tuhle tu písničku, tak snad jí částečně potěší. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Je taky, Alešku, naschledanou.

S vámi jsou stále písničky na přání, stále telefonujete na číslo 22 155 37 22 a také píšete. No a tak se pojďme na další váš vzkaz podívat. Dobrý den, 29. srpna se narodil a dnes by se dožil 68. narozenin nekorunovaný král popu Michael Jackson. Prosím zahrát nějaký jeho song, který se třeba moc nehraje a přesto se nalézá ve vašem archivu. Písnička bude pro vás v rozhlase a také pro všechny posluchače. Děkuji, Hana.

Jedna z těch skutku epických skladeb a Michael Jackson k tomu, 17:53. To už je skutečně finálová rovinka dnešních písniček na přání, takže zase zítra máte šanci na frekvencích Českého rozhlasu Liberec v pravé poledne. Můžete zasílat tradičně SMS zprávy, můžete psát do naší e-mailové schránky a můžete také posílat vzkazy pomocí našeho telefonu 22 155 37 22. Já se na vás těším zase zítra ráno v 5. Hezký den vám všem přeje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kvůli údajnému zneužívání dávek snížit podporu v nezaměstnanosti. K opravě domu dětí museli v Hrádku nad Nisou nečekaně přidat i rekonstrukci střechy. V Mimoně nechali postavit modulární kolumbárium a neděle bude většinou slunečná s teplotami do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podporovala. Potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Do konce roku by měla být hotová rekonstrukce domu dětí a mládeže Drak v Hrádku nad Nisou. Sídlí v historické vile, kde byly problémy s rozvodnými sítěmi, špatným těsněním oken a dveří a nedostatkem prostoru. Dům dětí se tak rozšíří o novou přístavbu pro výtvarný a keramický ateliér. Náklady jsou přes 40 milionů korun. K tomu ale radnice přidala v průběhu prací i novou fasádu a opravu střechy, se kterými se původně nepočítalo. Pokračuje nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
5: Bylo by hloupý udělat tam všechno nový a nechat tohleto, takže jsme se rozhodli, že tu fasádu uděláme. A co se týká střechy, tak v podkroví se odkrylo nějaké bednění, zjistilo se, že do té střechy zatékalo, že tam byla zvolená špatná technologie a hnily nám tam prkna a trámy. Takže tohleto jsme museli taky odstranit.
1: Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy, která je podle potřeby schopná dodat stejný model i v budoucnu. Na hřbitově jsou připravené zpevněné plochy pro až 6 dalších modulů. Sjednocené bude i písmo na jednotlivých deskách, uvedl to starosta Mimoně Petr Král z hnutí ANO. Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Počasí. V noci bude nejprve většinou polojasno až oblačno a teploty poklesnou mezi 16 a

0: 13 stupňů. K ránu se od západu zatáhne a místy se přidá i slabý déšť. Zítra přes den ale bude převládat polojasno, jen místy a jen přechodně bude oblačno a naměříme 22 až 25, na Českolipsku až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte ve Cvikově. Ve školní ulici se kousek od odbočky do Nerudovy ulice srazila dvě osobní auta. Policisté jsou u nehody a po silnici se pohybují lidé. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2017 převzal herec Viktor Price. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák.
3: Šarm. Z magazínu Šarm vás zdraví
4: Blanka Malá
3: a Zdeněk Novák. Pěkně si tu tancujeme, protože vám teď nabízíme pohled ze zákulisí vyhlašování 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku.
4: No a trošku už si tady šarmujeme teď.
3: Vy už samozřejmě víte, že šarmantní osobností roku je Viktor Price, ale ti, kteří jsou tady okolo nás, ti, kteří přicházejí na šarmantní gala večer, ostatní hosté a vystupující, ti zatím vůbec nic netuší, je to tak, Blanko?
4: Nic netuší a my to budeme tajit, jak jen to půjde.
3: Tak s námi můžete strávit další desítky minut vysílání Českého rozhlasu. Prostě buďte v zákulisí v šarmantní společnosti.
4: Ať se vám hezky poslouchá.

0: vhled do vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku do 22. ročníku a to, co teď slyšíte,
1: je rozhlasový big band Gustava Broma.
0: Zkoušejí pilně, ještě než začnou zkoušet zpěváci. A to patří taky tohle pískání ke každé zkoušce.
1: Určitě, to je neodmyslitelný proces před zahájením.
0: Možná bychom mohli zajít za režisérem, dramaturgem, hudebním dramaturgem celého večera, Tomášem Kačnerem. No právě telefonuje, musíme počkat.
1: Zdeňku, myslíš, že tohle je valc?
0: No chtěli jsme za Tomášem, ale pojď, ještě jdeme si poslechnout, to je My Way, každopádně. Posluchači nemají takový komfortní poslech, protože jsme za nimi, takže ten zvuk spíše jde před ně.
1: Ano, jsme za oponou. No a já už vidím vpředu krásnou stolovou úpravu s květinami. Vypadá to krásně.
0: Ano, letos hosté, gala večera, ti, kteří budou chodit na pódium, nebudou chodit z šaten a ze zákulisí, ale pěkně z těch stolů umístěných mezi běžnými návštěvníky. Blížíme se opět k Tomášovi.
1: Ano, to je režisér celého dnešního večera. Ty to máš určitě dobře naplánované, takže to šlape tak, jak má.
2: Je to trošku zvláštní, že zatím to opravdu všechno je podle rozpisu, což mě trošku děsí. Protože já mám radši, když tam je v době příprav malinký chaos, tak to znamená, že potom celý průběh večera je bezvadný.
0: Celý večer moderují profesionálové, Lada Klokočníková, Mirek Vaňura, tak pak už během toho je práce pro režiséra spíš hlídat čas a tak jako mít supervizi, ale ty před tím gala večerem máš hodně na starostu hudební stránku. Kdo přijede, kdo zaspívá, nechtěl bych být v tvé roli. Přemýšlet o tom, kdo, za kolik, co zaspívá rozhlasový big band Gustava Broma.
2: To je už nás tradiční orchestr, který tady vystupuje, protože je to to nejlepší těleso v naší republice a pro nás to je opravdu veliká hrdost, že my jako rozhlas jsme s ním takto spojeni. Úplně perfektní spolupráce, navíc letos jsme to celé povýšili o řád výš, protože pozvali jsme Davida Dejla. Za prvý jsme ho chtěli pozvat, sami od sebe jako interpreta.
0: Za druhé byl nominovaný v té desítce.
2: Což se stává maximálně jednou za 10 let, takováhle náhoda, opravdu paráda. A tak jsme se rozhodli udělat velký dárek. My jsme dvě jeho písně nechali napsat pro ně speciální aranže, které dnes premiéře Big Band spolu s ním zahraje a on zaspívá.
1: No a mě udělala velkou radost další solistka a tou je Daša, ta je úžasná.
2: Tak Daša je obrovská jistota, protože ta s big bandem Gustava Broma vystupuje velmi často a ona je neuvěřitelný profesionál, který je opravdu zvyklý okamžitě reagovat na všechno, co se děje, zpívá dokonale a má nadhled, takže s ní se zase všechno strašně dobře také domlouvá.
1: Viděli jsme ji tady v zákulisí, to je opravdu žena drobeček.
0: No a co kdybychom za tím drobečkem za chvíli zašli, a když už jsme teď slyšeli My Way v podání rozhlasového big bandu Gustava Broma, tak co si zahrát My Way v podání klasickém Frank Sinatra?
2: Určitě. And...

0: našem reportážním pohledu do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku slyšíme zkoušet Davida Dale'a a teď jdeme za tou jistotou a za tím drobečkem.
1: Ano, jistota Českého rozhlasu a tedy Big Bandu Českého rozhlasu, zpěvačka Daša.
2: Já vás všechny zdravím na Smokovce. No,
0: prý jste prostě jistota, řekl náš pan režisér celého přenosu, protože prostě na vás se můžeme spolehnout a vás mají posluchači na takových akcích rádi.
2: Opravdu, no to jste mě potěšili teda. Vypadám asi trochu vyděšeně teďka.
1: Je krásný den, my všichni máme od rána skvělou náladu. Těšíte se na náš gala večer?
2: Já se těším, já hlavně to, že se to odhrává v Hradci Králové, tak na to se hlavně těším, protože vždycky tady mám štěstí na úžasné publikum a dneska je to navíc taková dobrá konstelace, protože tady je ještě super kapela, takže se to tak hezky pospojuje, těším se na ten večer, no.
0: Mluvíte o Hradci Králové, ale poslouchají nás i posluchači v Pardubicích, tam taky máte dobré slůvko pro Pardubice?
2: Oni by to asi neslyšeli rádi, ale já mám obě dvě tahle města velmi ráda, protože tak nějak si myslím, že jsou tady lidi vzdělaní, co mají rádi kulturu, jak v Pardubicích, tak v Hradci Králové, takže to je pro mě úplně stejné.
0: Blanko, vzpomínáš, když jsme se tu v loni bavili s Janem Smigmátorem, tak jsme se bavili o šarmu, viď?
1: Ano, ano, o šarmu. Dašo, co pro vás znamená šarm? Na první dobrou, co vás napadne?
0: Jan Smigmátor, ne?
2: Tak určitě by to rád slyšel, ale těžko říct, koho bych vám jmenovala, tak asi člověk, se kterým ještě hodně pracuje, samozřejmě Karel Gott, že jo, je to šarmantní bytost. Ale prostě šarm, to je pro mě velká sympatie, osobnost, taková pohodovost, pokora, strašně moc specifik to má, no.
0: Je pro vás třeba šarmantní Viktor Price?
2: To rozhodně, vlastně celý ten výčet men, které tady dnes večer budou, tak právě byli nominováni na šarmantní osobnost.
0: Tak možná ty pro posluchače, jistota a drobeček, Daša, co pro příští ročník, co říkáš, Blanko? Můžem
1: já
0: si to dovolit?
1: Myslím, že by to mohlo klapnout.
2: Děkuju.
3: Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem,

0: Dospívala Daša v našem vysílání ze zákulisí vyhlášení 22. ročníku šarmantní osobnosti roku.
1: No a v tuto chvíli se nám doufám podaří ukořistit také na chvilku Davida Dejla.
0: Ano, další ze zpěváků. Tomáš Kačner nám vysvětlil, jak je to s jeho zpěvem a spoluprací s rozhlasovým Big Bandem.
1: Vy jste idol nejenom dívčích srdcí, ale i těch středních ročníků.
2: Ne, teď už hlavně středních ročníků. Já mám teď statistiku, když sleduju sociální sítě, 35 plus až 65. Takže vlastně teď už hlavně středních.
0: No, ty sociální sítě hrály velkou roli v našem internetovém hlasování. No, jste ty jednička. Překvapilo vás to?
2: Je to science fiction, že jsem nominovaný k anketě šarmantní osobnost, protože já se tak nepřipadám. Je to prostě jako mimo jako podle mě mý chápání, ale strašně si to vážím. A je to práce fanoušků, protože být v nominaci s panem Viktorem Pricem a takovýma lidma, to je šarmantní osobnost. Já jsem prostě si skládám své písničky a takže oni mě nominovali, tak jsem tady.
0: Mimochodem, odbočka, když jste mluvil o panu Priceovi, co na jeho adresu a co na adresu jeho šarmu, kdy jste řekl?
2: No takhle, když se řekne šarmantní osobnost, tak já si teda nevybavím úplně chlapa. Já si vybavím takovou ženu, která přesně ve středních letech, která něco jako dokázala nebo v něčem vyniká, a to je úplně jedno v čem, jestli prostě maluje nebo je to jaderná fyzička, ale něčem vyniká a samozřejmě je atraktivní, ale nemusí být na první dobrou. A má v sobě určitý kouzlo, určitý charisma. Tak to je pro mě šarmantní osobnost. A ještě šarmantní si představuju, že asi má dobrý jako morální vlastnosti ten člověk. Že by neměl být úplně jako zlej.
1: Vy jste zpěvák, který vlastně tvoří tu hudbu. Můžeme se zeptat, kdy nejčastěji chodí ta muza?
2: No, teď se přiznám, že 3 až 4 roky jsem jako skoro nic nesložil a teď, protože prostě se něco, se myslím, děje, ale hlavně jsem si koupil nový nástroj z Hradce Králové, pozor, nebudeme jmenovat, ale všichni asi ví. A ten je pro mě inspirativní a napsal jsem ty 3 písně, dokonce jednu pro jednu velkou českou zpěvačku, nemůžu ještě jmenovat. A teď zase začínám být takový tvůrčí, no. Určitě neumím si sednout a na povel něco složit.
0: Tak to byl rozhovor s jarně naladěným, šarmantním Davidem Dejlem v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Díky, Davide.
2: Děkuju taky a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Noc.

0: Pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku. No, koho jsme oslovili? Davida Dejla, Dašu, pak taky režiséra celého živého vysílání.
1: No a teď bychom se mohli vypravit za moderátorem večera a moderátorkou večera.
0: Jasně, to jsou hodně důležité osoby. Ahoj Mirku.
2: Ahoj.
0: Rád tě vidím po roce. My se vždycky vidíme jednou za rok.
2: My se vidíme po roce, ale je to příjemnější o to.
1: Ty se dnešním šarmantním večerem budeš vlastně linout tak jako červená nit společně s Ladou. Lada je do červená, tobě ladí i kravata. Jsi na všechno připraven?
2: Jsem úplně na všechno připraven. Já vždycky říkám, že mám kravatu podle toho, jaká má kalhotky partnerka, ale to teď vystřihnete.
0: Nevystřihneme.
2: Který mě říkali, ať nenosím kravaty. Ale tak to, ne, Lada je do červená, já jsem taky do červená, mám i knoflíčky do červená. To proto, že za těch 22 let se ta anketa posunula, a už to není jenom rozhlas, ale je to i vlastně televize, protože jak Česká televize, tak Český rozhlas to má na kanálu YouTube a na Facebooku, tak my jsme úplně sladěný dneska.
0: Už viděl Ladu teď? Ne, teď přišel.
2: Teď ji hledám.
0: Jdeme za ní.
2: Tak dobře.
1: Mirku, máš nějaký talisman?
2: Hele, tak to jsem teda nečekal. Celý roky mám talisman. Je to neforebný... Čau. Je to, teď nám tady otevřeli. Je to neforebný kámen a on mě dělá nehezkou kapsu u kalhot. Takhle to poprvé ho nemám, ale poplival jsem si ho.
0: Doma.
2: Doma. A mám ho schovaný doma. Ne, že jsem na něj zapomněl, nechal jsem se ho doma.
0: To jako platí,
2: a
0: jo?
2: Zeptáš, no, a ty se zeptáš na talisman. Já ho 22 let nosím a poprvé si ho nevemu.
0: No a s Mirkem přicházíme právě k Ladě. Ta bude ještě krásnější. No, ono už to skoro nejde, ale přesto je tady v péči. Ahoj.
3: Ale jde, ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Můžeš mluvit při líčení?
3: Ano, mluvit můžu.
0: My jsme si teď s Mirkem řekli, že trochu zavzpomínáme, tak teď máme malou chvíli, než půjdete na scénu. Že to není za těch 21 let, co šarmantní osobnost existuje, rutina?
3: Není, ale je to po každé jiné, po každé napínavé a po každé se těšíme na toho šarmantního nebo tu šarmantní a nesmírně nás těší, já už jsem to říkala, že zatím za těch 25 let všichni přijeli a všem se to líbilo.
0: Ty jsi byla občas i Mirkovi v tomhle nevěrná, v tom moderování, on je nejčastěji, ale objevil se i Aleš Cibulka, objevil se i Vladimír Hron, tuším, po tvém boku.
3: Ano, Radek Havel, jednou jsem, myslím, také moderovala ještě s panem Hrubešem, to bylo také u příležitosti výročí, teď už nevím, kterého radši ani nebudu vzpomínat, ale s Mirkem je to nejlepší, on to třeba nemohl, takže s ním už to máme natrénované a já jsem říkala, on je ten, který tam uvádí vstupy, dbá na to, aby to jelo, já bych měla pamatovat na to, aby se nezapomnělo říct to a to a to a to.
0: Mirek už stojí opodál, poslouchá, baví ho to, možná ještě otázka na něj. Mirku, máš nějaké svoje dítě v těch předchozích ročnících nejmilejší?
2: Tak ono se má říkat, že ne, že všichni ročníky byly správní a je to pravda, ale ono se to těžko říká, protože já nemám rád, jak všude vyhrával jednoho času Karel Gott. On byl všechno, jo. Ale my musíme teda s Ladou říct, že já si osobně myslím, a Lada taky, viď, ale no, takže my to musíme říct, my si osobně myslíme, že to byl ten díl, nebo ten ročník, kde vyhrál Karel Gott. Fakt, protože nám se podařilo toho Karla Gotta sem dostat ne na poslední chvilku, on už přijel po obědě. Já jsem ho pak odvedl do Sečma zezadu, dal jsem mu palačinky, on je má rád. Bavili jsme se 2,5 hodiny úplně o Denikenovi, o druhé světové válce a bylo to úplně něco jiného, než když ten host přijede na poslední chvilku. A on má fakt charisma. Ať k tomu někdo věří nebo ne, má nějaký charisma. Ne, že to strhlo Ladu a mě, ale najednou i ta Lucie Bílá byla jiná. Já jsem sledoval, jak sleduje, jestli se třeba její vystoupení líbí tomu Karlovi. Jo, to úplně, on vlastně všechny strhnul, včetně toho Ladislava Špačka, který tady bude. A pro mě to byla taková nejpříjemnější nahrávka. Možná i proto, že bylo hezký počasí a tak. Všechny byly skvělí. Lada se hlásí, ale ten Karel Gott to bylo
3: super. Se hlásí Lada.
0: Ano.
3: Já bych chtěla doplnit, ano, Karel Gott to bylo báječné, ale já zase velmi ráda vzpomínám na ten první ročník, protože Marek Eben mi tenkrát řekl, že to je první cena, kterou dostal a on jich potom dostal nepřeberné množství a bylo to báječné, on tam s námi zůstal do noci. Vím, že tam byl ředitel Petr Haš a že kouřili doutníky a že si povídali a my jsme tam byli do časného rána a ten Marek vůbec nespěchal domů a báječně se bavil, takže pro mě i ten první ročník byl tedy velmi, velmi krásný.
2: A musím říct, že jsme několikrát s Ladou uvažovali o tom, že bychom to vrátili do komorní nálady.
0: Jo. Možná do radiokavárny dokonce, třeba v rozhlase, viď?
2: Až tak komorní, ne teda. To zas to. Ale ne, ale opravdu jsme o tom uvažovali. Ale musím teda říct, že nás pak strhli třeba ty ročníky se Zdeňkem Svěrákem. To pak zas, ono ti to je líto, když víš, že, a pozor, Šarm byl putovní jeden čas, že on byl v Novém Městě, tam v Chrudimi a tak dále, v Bydžově, no a tak. Takže potom jsme od toho ustoupili, ale jeden čas jsme říkali, že by bylo fajn to vrátit do komorní nálady, protože to je zas úplně něco jiného než Aldis, který je skvělý.
0: Blanka je jak u vytržení, poslouchá, naslouchá nás, pamětníky, kteří pamatujeme nějakých 15-20 ročníků. Tak Blanko, teď si společně s námi všemi poslechni v zákulisí šarmantní osobnosti tu od Karla Gotta, u které nám běhal mráz po zádech, když ji zaspíval.
2: Jmenovala se Stokrát chválím čas.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2017.
1: Jsme velmi rádi, že jste přijel. Těšíme se na večer.
2: Ráda je Lada Klokočníková, která vítá právě teď mistra etikety Ladislava Špačka v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Pan Špaček právě dorazil, přivítal dámu. Blanko, ty jsi úplně najednou nesmělá před panem Špačkem, to není u tebe zvykem.
3: Já jsem takový plachý, takže vidíte, že já tady přemíry žen kolem sebe, tak jsem z toho trošku nervózní. Radka mě z toho vytáhne.
2: Produkční.
1: Ne, kde máte šatnu a potom si řekneme i kratince ohledně dnešního večera. Buďte tady jako doma.
2: Pane Špačku, jako vždy, není co vytknout. Ale to už má člověk v krvi, to už o tom člověk nemusí přemýšlet, co se má a co se nemá, třeba na sebe.
3: No tak já spolehám taky někdy na to, že to ostatní nepoznají, ale já sám někdy jsem si vědom nějakých drobností, nějakých maličkostí. Například dneska večer jsem váhal, jestli si nemám vzít proužkovanou košili, ale protože proužkovaná košile večer po 19. hodině je skandál.
2: Ježišmarja.
4: Vidíš, Zdeňku.
3: Proto jsem si samozřejmě vzít nemohl, jo. Ale koukám, že vy byste to možná nepoznal, tak bych si s tím nemusel dělat těžkou hlavu.
2: Já bych to nepoznal, ale je přípustné, když se člověk pohybuje výhradně v zákulisí šarmantní osobnosti a takové akce, že může.
3: No, nesmí vás nikdo spatřit.
4: Zdeňku, a všiml jsi si, že pan doktor má červenou kravatu a dneska ta červená nit se táhne celým večerem.
2: Ano.
4: Moderátorka má červené šaty, moderátor červenou kravatu, i náš milý host červenou kravatu. Není to domluvené?
3: Ovšem, červená kravata je specifická. Červenou kravatu nosí pouze sebevědomí muži.
2: Červená. A červené proužkované košile, víte?
3: Ne. Ty taky máte pravdu, tak jsme v tom oba.
2: Děkujeme a snad úplně na závěr. V tom úplně top, ano. Co je prostě standard už roky, mění se něco z trendy, anebo na to se můžeme spolehnout, že co si přečteme ve starých, 50 let starých příručkách se nezměnilo?
3: Depak, všechno se mění. Například před těmi 50 lety byste měl kravatu. A nebo při nejmenším žaket, co? Dneska, koukejte, je to free. Dneska spějeme ke stále větší ležernosti a pohodlí.
2: Ale nebojte, do divadla v teplákách nechodím.
3: No tak to já vím, samozřejmě, to bych vás vůbec nepodezříval.
2: No ale stává se to někde i standardem.
3: No, viděl jsem to, ano. Byl jsem na novoročním koncertu České filharmonie a vedle mě seděl chlap v zeleném svetru. Tak jsem si říkal, o, to je zážitek ovšem z České filharmonie. Rudolfínům a lidi v zeleném svetru, no potěž pánbu. Škoda.
4: Máte to, pane doktore, tak, že když se podíváte na člověka, je tam ta profesionální deformace?
3: No to víte, že jo. Kdyby tady stál kadeřník, tak by si taky říkal, a tady bych to ještě trošičku jako přistřih a možná tady ta ondulace, no samozřejmě.
2: U Karla Gotta tehdy jsme se potkali, když byl šarmantní osobností v Klicperově divadle. Taky byly tehdy výtky, ptal jsem se na vázání kravaty a do dneška maminka pomáhá.
3: Máte pravdu, ano, já se na to vybavuju, to byl úžasný večer, to bylo nádherný. No. Já jsem tehdy přijel pozdě a uvazoval jsem si kravatu ještě při příchodu na jeviště, vybavuje. Jo, vybavuje. No, jo.
2: Mistr etikety, doktor Ladislav Špaček, děkujeme, že jste s námi byl v zákulisí a teď už vás nebudeme rušit.
3: Díky, děkuji vám.

0: tyhle lásky, chápič, kurva, strašné, no.
1: Já si to hejčkám.
0: Ano, chápu to.
1: No tak dokud je mám, jo, tak ještě.
0: No,
2: to je měřítko.
1: No
2: to
1: právě.
2: Je
3: pochvalná slova paní Hany Maciuchové na adresu pana Špačka.
0: Ano. Jako bohužel jsme se vydávali, ale teď to prořídlo, takže mě vždycky tak potěší, když ho vidím.
1: My jsme sousedí, máme chalupy kousek od sebe, pár kilometrů a byli dobrý, jsme se navštěvovali velmi intenzivně. Potom my jsme přestali jezdit, teďka už vlastně jsme chalupu dali dceři, takže my už se tam objevujeme sporadicky. Ona si to zařídila podle svého, takže vlastně už je teďka vydáváme hrozně málo a proto jsme rádi, šťastní, že jsme se mohli sejít.
3: Takže Český rozhlas může za příjemná setkání.
0: Ano, takhle řekl jste to za nás.
3: Paní Hano, těšila jste se na východ Čech? Co vy a východ Čech?
0: No, tak musím se přiznat, jako bych tu přespávala, protože včera jsme s Ivo Kahánkem měli koncert o George Sand a Misetovi a Listovi a tak. Takže jsem dokonce opravdu si myslela, že by bylo docela příjemné tu přespat, protože je tak přenádherný jaro. A ty magnolie u vás šílí. Jenom jsem takhle prošla prostě ulicí. No a teďka ještě tedy jako šarmantní osobnost. Co víc si můžeme, Láďo, přát?
3: Já si vzpomínám, kdy jste přijela převzít ten titul, to bylo v Klicperově divadle, pamatujete?
0: Pamatuju samozřejmě a dostala jsem úžasné slunce, které mi každé ráno pomáhá, protože ho mám teda opravdu jako takhle vstanu a mám ho na očích, takže i kdyby bylo drastický počasí, tak si vzpomenu.
3: Tak to je druhý světlý okamžik, který Český rozhlas dává Haně Maciuchové, kromě samozřejmě Ladislava Špačka, toho slunce a našli by se i další a to je rozhlas. Rozhlasová práce Blanko Hana Maciuchová, pojem v rozhlasové tvorbě.
2: Určitě jsme moc rádi, že přijala naše pozvání a i naši posluchači se na ně velmi těší.
0: Doufejme, myslíte, že budou mít nějaké otázky?
3: Ti posluchači?
0: Ano, samozřejmě.
3: Spíš moderátoři na pódiu.
0: Jo, ano, tak to jsem zvědavá, jdu je trošinku vyspovídat.
3: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou.
3: Před chvílí setkání s Hanou Maciuchovou, to ti je tak charismatická dáma.
2: To je. A teď jsme se přiblížili k šatně další dámy, která je velmi oblíbená našimi posluchači. A je to Halina Pavlovská.
3: Ano, vzpomínám na to, jak byla v Pardubickém rozhlase na takové talk show s Alenou Zárybnickou. Seděli jsme u mě v kanceláři, moc pěkně jsme si povídali, tak doufám, že ten úsměv na rtech bude mít i teď. My jen tak šmejdíme v zákulisí, vy to znáte, tak vás zdravíme. Voda dobrá, káva dobrá, zákusky dobré?
4: Úplně dobrý, to je všechno.
2: Nic vám nechybí?
4: Ne, chybí mi trošku hlas, protože chraptím.
3: Ještě, že nespíváte.
4: Ještě nespívám, no třeba by naopak jsem chytla nějaký takový zvláštní tón, že bych pronikla, jako myslím na pěvecký prkna. No, ale jinak mi nic nechybí, je to tady dobrý.
2: Já doufám, že máte připravený nějaký verš, protože naši posluchači a potažmo dnes ještě i diváci se určitě těší na vaše vtipné vyprávění a to vždycky samozřejmě je dobré, když zakončíte něčím vtipným. U nás je tedy nejoblíbenější, nejlepší sport je kafe a dort.
4: Počkejte, jestli mám nějaký verš připravený, ani nemám, ale třeba mi něco napadne, ale když jste už začal o tom jídle, tak bych to řekla stylově, že vlastně je to fuj, že nemám nic připravený. Vlastně je to putná, jen když nám chutná.
3: To jste můj člověk, podívejte se, plácám si na břicho, i když se koukám takhle na tu košili, teď jsem dostal vyhubováno od Ladislava Špačka, prý proužkovaná košile po 19. hodině, to je skandál.
4: Já myslím, že pan Špaček hrozně kecá.
3: Tak a jinak, paní Halino, slovíčko šarm, kvůli tomu jste tady, protože si posluchači myslí, že jste šarmantní, jinak byste v té desítce nebyla.
2: A my si to myslíme také, samozřejmě.
3: No samozřejmě, to je synonymum pro ženský šarm Halina Pavlovská, alespoň v mém případě. Co se šarmu týče pro vás synonymum tohoto slovíčka?
4: No vidíte, šarm, mě to teda hrozně připomíná šerm, ale možná, že i to nějak úzce souvisí. Víte, že když člověk šarmí, tak trochu šermuje se slovy a s pohledy a s intonací, tak možná takovej osobnostní šerm.
2: Váš vnuk Hugo je velmi vtipný, já bych řekla, že tam to jablko nepadlo daleko od stromu. Má to určitě po vás. Máte nějakou hlášku z poslední doby, kterou vás pobavil? Určitě nějakou máte.
4: No, jenom mě překvapil jeho jako postřeh, protože dneska právě jak jsem ho hlídala, tak jsem mu dala slepičí polévku a on ji nedojedl. A já jsem ji dojedla A pak jsem říkala, prosím tě, Hugo, já teď musím tady chvilku jako relaxovat. A on říkal, proč potřebuješ relaxovat ty, která si snědla dva talíře polívky.
3: Halina Pavlovská, děkujeme.
4: Taky děkuju a chuťte.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2017.
1: Vítěze letošního 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku vyhlásí vokální soubor Gentleman Singers. Takže gentlemani, je to vaše.

0: osobnost roku 2017 je Viktor Preiss.
1: A to už jsme slyšeli ze zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku.
2: Ano, její Viktor Preiss. Rozdávají se květiny, rozdávají se také gratulace. Zdeňku, pojďme mezi ně, pojďme pogratulovat.
3: Dovolte taky, abych vám poblahopřála.
1: Viktoru Preissovi gratuluje moderátorka večera Lada Klokočníková.
2: A je velice potěšen.
3: Tak se budeme těšit.
1: Pane Preissi, co říkáte na své ocenění?
4: No, já jsem trošičku opařený, jako příjemně tedy. A mile překvapený a hlavně tu atmosféru, která tady dneska byla. Já už 2 roky teda nestojím na jevišti a mám takovou trému, takovou tu správnou trému, ale nakonec ta atmosféra mě zmohla v tom nejlepším slova smyslu a jsem opravdu rád upřímně, že jsem tady dneska byl.
1: Co Ladislav Špaček a jeho slova na adresu Viktora Preisse?
5: Absolutně jednička. Já ho léta ho prostě vyznávám jakožto gentlemana číslo 1. Nemyslím ten jeho hlas, ale myslím vůbec ten jeho projev. Je to člověk důstojný, moudrý, prostě dýchá z něj charisma. Kamkoliv přijde, tak myslím si, že nejenom ženy, ale všichni uznávají, respektují ho a obdivují ho.
1: Hana Maciuchová, ta má určitě radost z toho, že jedním z oceněných v té řadě dlouhé 22-leté je Viktor Preiss.
6: Můj dlouholetý milý kolega, ano, který si to zasloužil. Je to opravdu šarmantní chlapec.
2: A my už míříme za paní Halinou Pavlovskou, která je v obležení fanoušku.
7: Pan Viktor Preiss bydlí v Kunraticích. Kunratice jsou rodiště mojí matky a žije tam veškeré moje příbuzenstvo a on bydlí za rohem od ulice, která je pojmenovaná po mém dědečkovi. Viktor Preiss, to já miluju, že to je můj člověk.
2: Mimořádná cena šarmu, to je tedy cena pro paní Halinu Pavlovskou, která vlastně v tuto chvíli je součástí a vlastně tak trošku i majetkem našeho Českého rozhlasu.
1: Jak se cítíte jako inventář?
7: No, inventář s inventářem je to vždycky bledý, pak se na něj zapomíná, že opadají mu nohy a pak se šoupne do skladu.
1: A ještě zpěvačka Daša, ta nám to dělala báječnou společnost, celý večer zpívala, ale taky se dívala a byla i svědkem toho vyhlášení.
8: Když bylo vyhlášeno to jméno, tak jsem si říkala, no vlastně kdo jiný, protože Viktor Preiss, ten už je jenom svým jménem předurčen k tomu, aby pozbíral první cenu, protože Viktor je vlastně vítězství, Preiss je cena, takže vítězná cena je tedy logicky Viktoru Preissovi.
1: Tak to byly reakce hostů dnešního gala večera a teď si dovolím už pěkně v klidu, když už je po všem, zajít a nemůžu najít Blanku, tak musím sám do šatny k vítězi letošního ročníku Šarmantní osobnost roku Viktoru Preissovi, abychom si pěkně v klidu a tak trochu důvěrně popovídali. Tak zaklepeme. Jaké je to být ve společnosti Radovana Lukavského? To mě napadá, že je vám nejblíž třeba tenhle člověk z té plejády. Karla Gotta, Jiřiny Jiráskové, Hany Maciuchové.
4: To jsem v dobré společnosti a jsem rád, no. Zrovna tyhle dva jmenovaný, jedna byla jeden čas mojí ředitelkou a kolegyní a s panem Lukavským jsem měl čest hrát jednou ve Vinohradském divadle.
1: Když se řekne šarm, tak co si představí Viktor Preiss? Každý to má trošku jinak.
4: Já jsem si to připravil na jeviště, protože jsem se podíval do slovníku cizích slov, co je to šarmantní.
1: Mimochodem to udělal i Radovan Lukavský, když jsme tady s ním točili.
4: Mám to na cedulce, to znamená, že je to okouzlující, roztomilá osobnost a já si do toho samozřejmě, do toho přívlastku promítám ženský, že jo? Ženský element, takže když je roztomilej chláp, tak já si to neumím představit, jak by měl být roztomilej a jak by měl být okouzlující, jo? Takže já bych tu cenu spíš směřoval na to ženský pohlaví.
1: Ono i to příjmení trochu předurčuje možná tu hereckou kariéru, kariéru v oblasti umění, ne, malinko?
4: Jako myslíte, že v překladu je to cena? Jo?
1: No, nemyslím ani tak vaše, ale všeobecně, že je důležité, že třeba herečka, neříkám, že je špatná, ale že se těžko buduje kariéra s příjmením Vomáčková.
4: No tak tohle je to možný, ale tohle mě nikdy nenapadlo, ale fakt je, že těch Preissů je málo, že jo?
1: Tak ještě jednou gratulujeme.
4: Já vám děkuju za přijetí a slušné zacházení.
1: Jsem zpátky se šatny Viktora Price. Našel jsem Blanku. Tak Blanko, rozloučíme se s posluchači.
2: Určitě, rozloučíme. Mějte se moc hezky. Buďte i vy šarmantní. A hlavně ty šarmantní osobnosti nepřehledněte.
1: Loučí se Zdeněk Novák.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát zaplatil za covidové vakcíny 19 miliard korun, využil jich méně než polovinu. Liberecký kraj nechce škrtat v seznamu oprav krajských silnic. Žáci Liberecké základní školy Kaplického v září nenastoupí do náhradní budovy a zítra čekáme většinou slunečnou teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Česká republika od roku 2020 zaplatila za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti COVID-19 nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Liberecký kraj zatím neplánuje, že kvůli výpadku peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury zruší některé soutěže na opravy silnic. Z fondu se mezi kraje od roku 2015 rozdělovaly 2 miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Letos kraje z fondu žádné prostředky nedostanou. V případě Libereckého kraje jde o necelých 90 milionů. Podle hejtmana Martina Půty za Starostů pro Liberecký kraj bude i tak snahou vybrat dodavatele na všechny naplánované opravy.
2: Máme už seznam investičních akcí asi za 700 milionů na příští rok. Myslím, že nezrušíme nic. Chceme soutěžit po schválení rozpočtového výhledu na konci září, protože firmy ještě nemají plné kapacity a vždycky na podzim probíhá ta soutěž velice ostrým způsobem a dostáváme se významně pod projekční ceny, takže předpokládám, že to nebude nějak bolestivé.
0: Liberecká základní škola Kaplického se musí do začátku září znovu nastěhovat do své budovy. Kvůli rekonstrukci měli žáci od září nastoupit do náhradní budovy v Mařanově ulici. V červnu do ní proto škola přemístila veškeré vybavení. Tento týden ale hasiči náhradní budovu neschválili pro provoz školy. Podle nich nemá potřebné protipožární opatření. Základní škola Kaplického se tak musí i s nábytkem vrátit zpět do Doubí. Stavební práce ale výuku neohrozí, jak říká ředitel školy Pavel Zeronik.
3: V tuto chvíli probíhají práce v tělocvičně, zateplení a vevnitř výměna světel a to by mělo být do týdne maximálně do 14 dnů hotové, tím pádem vlastně i tu tělocvičnu bez problémů potom budeme moct využívat.
0: I zítra mohou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci ve vybraných prodejnách přebírají psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a další školní pomůcky. Diakonie Českobratrské církve evangelické je pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online až do poloviny září.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a bude nejdřív polojasno až oblačno, k ránu se ale začne od západu zatahovat a místy může i pršet. Neděle má být převážně polojasná, jen místy bude přechodně oblačno a teploty se zastaví většinou mezi 22 a 25 stupni, na Českolipsku stoupnou až k 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce ve směru od Turnova v klesání. Pod dlouhým mostem se srazila 3 osobní auta, na vozovce se pohybuje větší množství lidí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.
1: Že to

0: rozbíjí.
1: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
2: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
1: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
2: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
1: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
2: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
1: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
2: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
1: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
2: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Úštěckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovala Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal tím zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci. Mimochodem, onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašlinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo.

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenenie. Stal sa laureátem ceny Tvúrčí Afrika, ktorá je udelována osobnostem dlouhodobie a významne prispívajícím k rozvoji kultúrnych vztahov medzi Českou republikou a zemiemi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiálne vysvietlenie. Z nej ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil no, třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Mm-hmm. Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, které jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraničních věcí, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i aby nadále?
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Mm-hmm. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to hodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Mm. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémov je to není.
2: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle. Tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky. Češi byli, někteří byli s námi, pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no, to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinká ty detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno máma říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benín, můj, nalýval Slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá nějaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba diskgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Cocquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojediněle slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojediněle. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představí.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak holt tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kroky, kde jsem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992 a

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teďkon, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

hlas drobné postavy. S vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme, a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny, v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako, a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře, je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči, jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromý vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
1: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
2: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
1: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
3: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
1: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
4: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
1: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
6: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní. Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v šestém kole vyhráli na hřišti Pardubice 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0. Počasí. Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě jak nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýren, draselný a tak dále. To znamená, že vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili.

0: Premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
1: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
0: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podpory potvrzovala.
2: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
0: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo, změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst. Potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
3: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
5: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, když se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz. Počasí. Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín, nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
6: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl také malou otázku.
7: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
7: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
8: Cože? V Radio Luxemburg?
7: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
8: No pánové, co teda?
7: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
6: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěň?

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou.
4: Proč?
5: To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
7: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
7: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
7: Je z prvního století.
8: To bude světová událost.
7: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
9: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
10: Lucerně prostě.
9: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
11: Ne domů.
9: No, Milda, ne domů.
10: Ne domů.
9: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
10: Když říká všude dobře, tak co doma, že jo?
9: No. A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
10: Ano.
9: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni mysleli, bolo... že se perem.
9: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
9: No. Ty
10: no,
9: jsi po mně
10: no,
9: si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to nen... Tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdem domů. A Milda povedla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojďím tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
9: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
9: To nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
9: no.
10: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem. Jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten. Až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka z Prodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz. Samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
6: Pečeň, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kaplouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezrz.
7: Aha, dos, dos,
6: jako
7: dos, dos, dos,
6: jako dos, dos,
4: aby šel si otázla na to správné kříši, pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
6: Hotová
4: vražda!
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, no.
9: Koukám. Cože tě pustila?
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: No, máš zase nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost. Blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
9: Šumár, já kolik si koupil těch kytek?
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně, byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika.
5: já jí jdu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to rádi.
5: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
9: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
7: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
7: Co učiní gentleman mého kalibru
9: s takové? Nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem vol.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnost.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Bolela už jízina, moje paní mise.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Ano, prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: Zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Na ty. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No.
2: Pane Kopecký bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych
4: ještě samozřejmě, tak... samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl to tleskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět. Tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
4: Ale prosím vás, to
2: nás vědám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. No. O, takový ten...
7: No, slovo, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam ne, ne.
5: Ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak, podle mého názoru. Manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, a máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 3:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků, spojuje

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:23 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak starou osedlici, tady s tou jsou v Prchatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme starý Prchatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči, nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme starý Prchatice a Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda starý Prchatice a Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pojď ve Vlakově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku, já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a který, no kdo přijde, tak přijde, no je mi to, jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: starý
0: ve vašem
1: městě? Ve Ostrově bydlím od narození. Takže mi je 56 let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.

0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takovýho kousacího a prostě kousal z letáka má pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal na lipno, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže jinak je to tam v ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď u kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste někdy vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano, a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďko nějak budou v říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak hatičích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já jsem...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mi bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: prosím.
0: Něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mě tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: že je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám odešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby, teda nebylo mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. V přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění, jakkoliv z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání a hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaroslav, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuju za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem jí zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na to hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch plažimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když sem jednou ten nový přijde, spíš jakoby, jestli se jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany, takoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že ano, přivdá, ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak, mm-hmm. jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý rok, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že takhle v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémem taky většinou nemám, jako dokážu se pobavit s každým, a no mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doma mít ještě chuť a náladu, tak se zítra ještě můžete ten den zavítat na pouť pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale musí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, tohle to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo taky vybráte budu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: A kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako, já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě hrozně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji takhle tím dostratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, protože mám město rekordů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tady traduje o nás a to je takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a to taky se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře. Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě
1: silně,
0: v Pelhřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: s ní. No, to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je ta bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla
0: tak
1: to dálka, ano. Nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě už bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátko, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě posloucháte, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. Takže první naplaveně nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplaveně nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dala hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A z takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byl tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady dodnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno k těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebujete tento, tak se zeptám tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo, jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příklad, nevím, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem své víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se ho někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, asi, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze, takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedé neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to teď udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručím vám štamplu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tam a s tam a budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: to, to, bruchu. To je ano. Dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že no a bydleli jsme nájmu a naším jako přáním nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko, kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplav.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému
1: sousedu? Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byli zapojení do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoct, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou. Někteří, že jo, to na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned zehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
0: No, Stando, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, ten byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnili do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi, každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu. Tam jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. Tak řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, to vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že

0: il sostenere a stacco il trolleybus, una di sei scotoli si trolleybus, e tanto posto che io posso, a gestare si devo mangiare, no? Sono zemlje jediné, ale dospělý od člověka, to dejme tomu i od těch 20 let. Jo, i když jsem se přistěhoval a byl mi 60 skoro, nebo 50, tak potkal 20 let toho kluka, nebo má oj. No a nevím, co je zase na kamarád.
1: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuji.
0: Řekl bych strašně důležitý. A asi takhle. My jsme s manželkou Trumpové, teda bývalý Trumpové, protože já jsem potom osilpl, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se zdržujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti a jde kolem jim dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdraví, víte, jako.
1: Ale
0: to jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
1: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravíme,
0: no já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
1: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobré ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brané, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s bráchou jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupil dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jurško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně, ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být, ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi, nebo ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví, ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče. Ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdnin, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každýho. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit. Tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál. No.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes, že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla
1: Věcu namyšlená, nebo takový řeči o mě, že to nebylo nic, ale potom se si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pan vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a ta se zpřátelila potom s lidima, to už se moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale no, tak to moc ne, to jako, to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvíc. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no, nekerem je už teda 88 taky. No, tak, ale tak když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, to je takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jaře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali. A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme, no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezky a přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 3:15. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce, jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let. Já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich ptala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech. To slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky. A ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovnej chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, je to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní, pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla. A tak taky úplně brečím. A jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu. Takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo. Já úplně to prožívám. Já vždycky brečím, jo. Já, jako ona zemřela, co se jí stalo, a teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky busty, makrely, já úplně bulím. Busty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva, a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec. Už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo, já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala, jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco. Prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. Po 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den.

0: jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivíz, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak takhle hojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji,
1: Marie. Prosím?
0: Děkuji, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
2: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne,

0: Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
1: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
2: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
3: Neutíkej mi!
4: Nazdar, Lojziku!
3: Nazdar, to je hrozný!
4: Co je hrozný?
3: No, úroveň těch lidí, co máš tady!
4: Co se ti stalo?
3: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulové.
4: No počkej, koho to myslíš?
3: O, toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
4: Soudnu Kubánku, na moment.
5: Dobrý den.
4: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
5: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
3: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
5: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
4: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
6: Lojzo, to není metlice.
3: Že?
6: No to je lipnice roční.
3: Tohle? Co krokom jsem sral ty?
6: Tu máš.
3: Jdete. Ukáž. No jo, to je lipnice. No. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
5: Naschledanou.
6: Naschledanou.
2: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
7: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
8: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
7: Vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
8: Před jakou vrátnicí?
7: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
8: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa zámeček.
7: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
8: no,
7: samota
8: no,
7: jen pro náročné.
8: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
7: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
8: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
7: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
9: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
7: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
9: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
7: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
9: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
7: No, tak já pomalu půjdu, pane.
9: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
7: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já. Dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
8: No kde? No venku, pod čírákem.
9: Bude to pro ně náramně romantické.
7: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
8: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
7: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
9: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
7: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
9: A udělal jste to někdy?
8: Ne.
9: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
7: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
9: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
7: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
9: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe, jo. Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělu.
4: No ty to povídám, no. Co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Mavdička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Co? Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kdeco postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, jdi kousek dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruž, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruž...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete, plivněte.
7: Proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď si můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska... To je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu. No.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď svědec nebo blbec.
7: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč. Holuby.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to poledoval.
9: Jo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Oho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: Ale co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pomekle. To fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
9: ty, co
10: si to brumláš?
11: Jej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
10: To jsem...
11: Tak mám čím podpálit v kamnu.
10: To jsem musí něco říct.
11: Tak to řekni.
10: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do treto, této. Kručí písek.
11: Co?
10: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze zaklínadlo. No.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberimbr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
3: Jo.
1: Aha. No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, jo? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srsky.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundoval jí skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Co o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že byste měl včera zakalený chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má bejt? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo, tak.
11: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo.
11: Vochočil by si srnku.
12: No,
11: a
12: ne.
11: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
11: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo,
11: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
12: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. A to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.